oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual kvartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva. Má.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folkroku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuk.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu. Ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí. Pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každý tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech. A to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
1: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme no. Jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání probíhá. Probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž, a co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže, tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: No, nebo... no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou
5: nervy. Polská krev, to jsou ano. Jako emoce.
0: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
5: no ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Uh-huh. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no.
0: Dobře. Tak
5: někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Neděli.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku mnohadílný. Ano. Ano.
4: 52 dílny.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho si nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: my taky
3: den.
4: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano, ano.
4: No.
8: Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano, ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Kristapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem tomu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou to je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno. Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já nevěděl, pouštíme anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co? No, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít.

0: má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví.
1: Pochválen buď pan Ježíš Kristus.
0: Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho Gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
4: Komu asi, koho žádá o ruku?
3: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
4: Tak, jo, tak to je napínavý.
3: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností.

0: Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
3: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
4: Ano.
2: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló. Tak.
4: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
2: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
4: Dobrý den.
5: Já bych chtěl hlasovat pro Ačko.
2: Výborně, ano. Honzo.
4: Děkujeme vám. Pěkně za tip.
2: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
6: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
4: Děkuji.
6: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
4: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
2: Děkujeme.
6: Tak, uvidíme.
4: Ano, uvidíme,
2: kdo koho bude žádat
4: uslyšíme.
2: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, už vás slyšíme.
7: Tady Karel Vývary, Kolonáda, Ačko,
4: je.
7: Prosím.
2: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
4: Děkujeme, mějte se krásně.
2: Kateřina ožila u těch Karlových varů. Je,
4: no, byť, no, tak.
2: Jela by do lázní.
4: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
2: Do Mariánek nebo do Františkových?
4: Do Františkových.
2: No prosím, tak za Františkem možná.
4: Ano.
2: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě. A přál bych si Bčko.
2: My vám děkujeme krásně.
4: Děkujeme za tip. A Uršulku. No ta teda.
2: Děkujeme taky.
8: Moc.
2: Uršulka je lákadlem.
4: No.
2: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
4: Opravdu.
2: Žádost o ruku začíná právě teď.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
10: Ale.
9: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
10: No, to myslíte, že mám holku, jak trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
9: O ruku, prosím.
10: No, a co já s tím mám společnýho?
9: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
10: No, to aspoň doufám.
9: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
10: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle bude ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si ji chcete vzít?
9: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
10: Jo.
9: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
10: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
9: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
10: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
9: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
10: Jako s Máňou, víš?
9: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
11: Rome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
10: Aha.
9: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
10: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
9: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
11: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
9: Je. 2 děti?
10: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej máně svěřit nemůžou.
9: Promiňte, promiňte, nemáte trochu vody?
11: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tak to začala žádost o ruku.
4: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
2: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
4: Než a maminka. Tak dále.
2: No, prostě
4: ne,
2: naši
4: ne,
2: kolegové,
4: nebudeme toho šťourat.
2: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Kluková.
4: Byli báječní.
2: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
4: ano,
2: jména
4: ano,
2: se
4: ano.
2: Pletou
4: no,
2: v tom horku.
4: Ale já jsem s ní taky hrála.
2: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
4: A nebo B.
2: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače. Komu přidají své hlasy? Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Klukovou anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se. Dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma. Poklon.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším
3: hostem. Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hrobce a okolní obce na Podřibsku uspěly u nejvyššího správního soudu s kasační stížností. Souvisí se stavbou vysokorychlostní železnice. Městská nemocnice v Kadani má nové vedení. Ve 3 sledovaných přírodních nádržích v Ústeckém kraji je zhoršená kvalita vody. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, k večeru už místy i přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 nebo i 38 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Vedením koridoru vysokorychlostní železnice na Podřibsku se bude znovu zabývat krajský soud v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud totiž kasační stížností zrušil původní rozsudek. Z rozhodnutí vyplývá, že soud nižší instance se dostatečně nezabýval posouzením dalších variant, které ale nevybíralo ministerstvo dopravy.
2: Případ se teď vrací ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten bude muset znovu posoudit především otázku variant vedení koridoru a vypořádat se s rozhodnutím nejvyššího správního soudu. Teprve poté vydá nový rozsudek. Z Podřibska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Městskou nemocnici v Kadani povede jednatel Pavel Marek a ředitelem nemocnice je Jiří Vlas. Doteď nemocnici vedl jako jednatel i ředitel v jedné osobě Martin Krušina, toho ale město odvolalo. Podle starosty Jana Losenického z ODS došlo ke změně na základě dohody s bývalým vedením.
3: Tlak přes úhradové vyhlášky tlačí ty menší nemocnice k nějakým změnám a my jsme došli k tomu, a to opravdu i s managementem nemocnice, že je čas pro změnu i ve vedení. Udělali jsme vlastně nově dvojkolejný, to znamená, bude jednatel a dovnitř do nemocnice bude ředitel.
0: Zhoršená kvalita vody je ve 3 přírodních nádržích v Ústeckém kraji, které sledují hygienici. Nejhůře je na tom zatopený lom Varvažov na Ústecku. Tam je menší množství sinic a voda je méně průhledná. Hygienici doporučují lidem, aby se po koupání osprchovali. Informovali o tom na svých webových stránkách. V jezeře Chmelař u Štěka je kvůli zeleným řasám horší průhlednost vody a horší vzhled vody zaznamenali hygienici na Chranické přehradě na Chomutovsku v kempu u Hráze. Lidem zdravotní riziko ale nehrozí. Ostatní sledované přírodní vodní plochy jsou v pořádku. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnili vyšší výdaje domácností a také rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz a zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%.
1: Počasí.
0: Počátku dne jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se mohou na mnoha místech už vyskytovat přehánky nebo bouřky. Teploty čekejte dnes od 35 do 38 stupňů, v Poohří dokonce do 39 stupňů Celsia. Meteorologové už varují před velmi vysokými teplotami, je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu, hrozí přehřátí a také dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silničáři pracují na Děčínsku mezi Chřibskou a Rybništěm, opravují povrch vozovky a čekejte tam zúžení do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno na severu, zprávy v 5 od Františka Janačíka. Tak příjemné vstávání, i když do dalšího horkého dne. Je tu pátek, poslední červencový den, lámou se nám prázdniny a právě o něm budeme už za chvilku mluvit v našem kalendáriu. Pak jedna zajímavost od českých vědců, kteří přišli s novým způsobem, jak zjistit, kde hrozí riziko skoupání v přírodních koupalištích. Tak si o tom poslechněte před 17:30, trošku se ochladíme. A teď už písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Radek Tomášek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 11 minut, je tady léto, tak to samozřejmě zcela určitě, hlavně díky tomu, že máme za sebou tropickou noc, ale o počasí budeme mluvit až za chvíli, teď je čas na dnešní datum, 31. červenec, tedy kalendárium a Petr Jungmann, co jsme k němu našli?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne-Castro Miguel Díaz-Canel. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v Kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí na severu Čech, no čeká nás zase horko. Máme za sebou tropickou noc na hodně místech, takže teploty nestihly ani klesnout pod 20 stupňů Celsia, v Ústí je třeba 22, ale třeba na Měděnci, na horách mají krásně celých 18 stupňů. Na radaru zatím ani kapka, ale předpověď mluví o tom, že ráno a dopoledne ještě bude sluníčko, ale odpoledne už se začne vytvářet kupovitá oblačnost a odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Zpíval Xindl X. Co tak dělat v takovém vedru, než vyrazit třeba někam k vodě? Ovšem, může se vám stát, že po koupání třeba v rybníce vás začala svědět kůže a říkali jste si, že za to můžou synice. Jenže ta příčina mohla být úplně někde jinde. Často takovou vyrážku způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. No a místo zblouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy našli zajímavý způsob. Hledají DNA parazitů přímo ve vodě.
2: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
3: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
2: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
4: To je pumpička na kolo.
2: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
5: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
3: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
5: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
3: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
5: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
3: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty bude 17:30 a to znamená, že vás můžu pozvat ke zprávám. František Janačík vám přinese další informace nejenom ze severu Čech. Dozvíte se třeba i to, že v Ústeckém krásném Březně si dneska lidé připomenou 81 let od výbuchu muničního skladu a následného masakru Němců na Benešově mostě. Víc tedy přesně o 17:30 ve zprávách.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Ta dnes od 10 hodin pořádá na louce u Dolského mlýna osvětovou akci pro veřejnost. V Ústeckém krásném Březně si lidé dnes připomenou 81 let od výbuchu muničního skladu a následného masakru Němců na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Ředitelství silnic a dálnic v noci na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích. Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem. Štěpánek Auto, firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele, má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. Do českých lékáren v nejbližších dnech se nedostane lék Tamoxifen na rakovinu prsu. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něho se do lékáren dostalo jen 1000 balení Tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala a lék tak v distribučních systémech opět chybí. Dnes čekejte z počátku dne jasno nebo polojasno. Odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru už na mnoha místech čekejte přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes do 39 stupňů Celsia ve stínu. Meteorologové varují, před vysokými teplotami je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu, hrozí přehřátí a také dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 počítejte kvůli pokračujícím opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy, tentokrát mezi kilometry číslo 41 až 33. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté jste slyšeli, to byl František Janačík a teď už pozvánka k odpolednímu vysílání v dnešním pořadu Vesele a zdravě, opět Kateřina Cajdamlová a Patrik Rozehnal. A mluvit budeme aktuálně o tom, jak nám může škodit sluníčko. Teď už ale písničky, které nestárnou, takže vám zahrají a zaspívají Olympici, anebo právě teď Iveta Bartošová.

0: Olympici na Českém rozhlasu Sever, 8 minut po půl šesté a pozvánka na odpoledne. I dnes po 13. hodině otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou a Patrikem Rozehnalem. No a tentokrát docela aktuální téma, zeptáme se na to, jak může škodit sluníčko.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z něj tlak, jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuje raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45 a aktuální teploty, no. Máme za sebou horkou noc, vlastně na několika místech noc tropickou, takže lec, kde teploty přes 20 stupňů Celsia, žádné srážky. A pojďme na předpověď. Dnešek bude opět tropický, ráno jasno až polojasno, ale odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se k večeru můžou vyskytnout přehánky nebo dokonce i bouřky. Ty nejvyšší denní teploty se dostanou na 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: Kdo jiný než Petr Muk? Vám všem pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. A teď něco z Babských rad. Představte si, že takový lák z kyselých okurek nejenom, že je docela dobrou záležitostí, ale může pomoci dokonce i na svalové křeče. A právě o křečích budou naše dnešní Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pavel Bobek, Nic nehledám, na Českém rozhlasu Severu za malou chvíli další aktuální zprávy, které vám přinese František Janačík. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně dvě ženy. Víc informací ve zprávách v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pláže, jezera, most jsou během festivalu Let It Roll standardně přístupné všem návštěvníkům, nepatří do festivalového areálu. Policie hledá muže, který v Jablonci nad Nisou napadl nejméně dvě ženy. Vysoké teploty způsobují častěji nehody, podle BESIPu jsou řidiči méně pozorní. Čekejte jasno nebo polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí i k 39 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Pláže, jezera, most zůstávají v horkých dnech volně přístupné návštěvníkům, nepatří do festivalového areálu. Lidé přijíždějící autem jen musí počítat s parkováním ve větší vzdálenosti od vodní plochy. Na plážích jezera jsou desítky festivalových ambasadorů, kteří dohlíží na bezpečnost. Více řekla ředitelka festivalu Let It Roll Mína Havlátová.
4: Ačkoliv ta pláž není jako součástí našeho areálu, tak se snažíme maximalizovat bezpečí pro ty návštěvníky, ať už naše nebo zároveň samozřejmě návštěvníky z řad veřejnosti, kteří sem přijedou, a může to být tady trochu přelidněný. Se budeme snažit to co nejvíc hlídat a kontrolovat, aby všichni hlavně byli v bezpečí, to je naší zásadní prioritou.
2: Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásili napadení zatím neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna z napadených žen neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety, je vysoký přibližně 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, řekla to mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
5: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásili také.
2: Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivňovat i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a také zdravotní problémy. Řidiči by podle něho měli častěji zastavovat, pít hodně vody a řídit jen, pokud jsou dobře odpočatí. Do španělského autonomního města Ceuta na pobřeží severní Afriky míří ministr vnitra Fernando Grande Marlaska. Španělská enkláva požádala vládu o vyhlášení stavu národní nouze a nasazení armády. Úřady reagují na to, že do Ceuty v posledních dnech přeplavali nebo přešli tisíce občanů Maroka. Nejméně 15 lidí se utopilo. Podle starosty Ceuty jsou přeplněna přijímací centra pro uprchlíky.
6: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce slaví postup do třetího předkola konferenční ligy. Na severu Čech porazili v odvětě Varaždín 2-0 a celkové skóre dvojzápasu otočili na 4-3. Jak řekl trenér Jablonce Kozel, výsledek zařídili letní posily týmu, srbský stoper Pavlovič a obránce Jiří Sláma.
7: Líbili se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a dal tenhle bonus.
2: V třetím předkole čeká Jablonec duel s lotyšským týmem RFS Riga.
3: Počasí.
2: Jasno nebo polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se mohou na mnoha místech vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 35 a ojediněle, zejména v poohří i na 39 stupňů Celsia. Meteorologové vydali několik varování. Před velmi vysokými teplotami je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu, hrozí přehřátí a také dehydratace.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberci čekejte částečnou uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Slyšeli jste zprávy v 6 od Františka Janačíka. Za chvilku se v naší rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem zeptáme, jak to vypadá na horách. Vydáme se tam a odhalíme tajemství rašeliništť. Když už jsme v těch výletech, podíváme se také do Tunovské kaple v Děčíně, kde budou o víkendu otevřené dveře pro návštěvníky. Malou pozvánku tu budeme mít před 6:30. Teď už písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Leona Machálková.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Václav Neckář, doktor Dandidam, teď je 10 minut po 6. hodině a my se s Martinem Písaříkem tentokrát v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, dostaneme až nahory a odhalíme tajemství rašelinišť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, tak aktuální počasí na severu. Teploty většinou okolo 20 stupňů Celsia, na několika místech tam neklesly ani v noci, takže tropická noc. Na radaru žádné srážky, odpovídá to předpovědi, která říká, že teď ráno a dopoledne ještě jasno až polojasno. Odpoledne se pak začne vytvářet kupovitá oblačnost a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 38, ve Šluknovském výběžku 33 až 36. Takže opět vedro při pátku.
0: Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: I dneska se vypravíme křížem naším krajem. Máme tady jeden víkendový tip, protože to budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si Tunovskou kapli v Těčíně. Na komentované prohlídky mimořádně cenné památky kaple svatého Jana Nepomuckého v Děčíně Chrástu nás teď pozve Eva Bucharová.
2: K Tunovské kapli neboli kostelu svatého Jana Nepomuckého dojdete po 2 kilometrech od děčínského hlavního vlakového nádraží po Modré. Tunovská kaple je chráněná jako kulturní památka České republiky. Původní poutní barokní kostelík byl v místě postaven v letech 1722 až 1732. V letech 1869 až 1872 na jeho místě nechal hrabě František Antonín I. z Thun-Hohensteinu postavit novogotickou kapli s rodinnou hrobkou. Kostel je zděný z pískovcových kvádrů. Uvnitř ve štítě se nachází erbovní znak rodiny Thunů. Dveře jsou dřevěné s kovovým pobitím a zdobené dalšími erby. Po stranách portálu se nacházejí 2 chrliče, další jsou na věži. V presbytáři je kamenný oltář z roku 1872. Výmalba interiéru je velmi pestrá, ale na mnoha místech už jeví známky chátrání. Součástí výbavy kostela je soubor několika barokních soch. Sochy jsou dílem místních kamenosochařů a k jejich vytvoření měl být použit kámen z lomů v Oldřichově nebo Bělé u Děčína. Pod kaplí se nachází krypta rodu Thun-Hohenstein. Na komentované prohlídky Thunovské kaple do Děčína Chrástu jste zváni v sobotu i v neděli 1. a 2. srpna vždy od 13 hodin.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut už bude 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever a zprávy nesmí chybět. V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška otevřená výstava. Jaká? A jistě zajímavá, to vám prozradí František Janačík přesně v 6:30, to je za 4 minuty.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Polská firma nabídla městu Ústí nad Labem odkup pozemků u jezera Milada. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO za ně požaduje přibližně 20 milionů korun. Radní doporučili zastupitelům ale jednat jen o ceně určené znalci, tedy necelých 8 milionů. V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška otevřená výstava o stavebním vývoji města v druhé polovině 20. století. Představuje urbanistické modely, které muzeum získalo od zrušených institucí po roce 1989. Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška platí v celém Plzeňském kraji zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech není možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná omezení už platí v Ústeckém kraji a nově také v Praze. Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunéze pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 tisíc hektarů. Jihokorejský parlament vyšetřuje, proč národní fotbalový tým na letošním světovém mistrovství fotbalu v Americe nepostoupil ze základní skupiny. Hlavními podezřelými stůvci neúspěchu jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Dnes čekejte zpočátku dne jasno až polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost, k večeru už na mnoha místech čekejte i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes ojediněle i do 39 stupňů Celsia. Platí řada meteorologických výstrah, hlavně před požáry, přízemním ozónem a vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Kamenici pokračují opravy mostu na průtahu 1/13 u obchodu Lidl, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy v půl sedmé, František Janačík. A za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy poslední červencový pátek, tady u nás na severu Čech. A samozřejmě nesmí chybět ani výlet, tentokrát do Dubic a Dubiček, protože nás čeká další díl seriálu o městech a obcích. A teď už Marie Rotrová nebo Petr Kotva.

0: Za 5 minut bude 6:45 a co přinese dnešní den, tedy poslední červencový den, to si můžeme říct právě teď. Na dnešek připadá den strážců, připomenou si ho i v Mezné v Národním parku České Švýcarsko a podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. V Jiříkově u Rumburku začíná Homerfest, od 4 hodin odpoledne se v centru města představí například Opět a Radeček, Vohnout, Krucipisk, Buty, Jojo Band, další a další, a součástí víkendu bude i tradiční Homer triatlon na další program. V Teplicích se v parku za Domem kultury chystá festival Punks Not Dead, Vyvolové. Takhle se to jmenuje, to jsem si nevymyslel, prosím. Od 5 hodin odpoledne tu bude Vysací zámek, Plexis Jovanka, Vítkovo kvarteto a Doktor Pipi. Budyni nad Ohří, 31. ročník festivalu Budyňský poutník, koncerty folkové a country hudby, třeba Hop Trop, Petr Kocman, Epidemie nebo Bokomara. No a pak ještě jedno zajímavé pozvání, spolek Němců a přátel německé kultury společně s městem Ústí nad Labem a Heimkreis Aussig pořádají vzpomínkovou akci na oběti výbuchu skladu munice a následného masakru německého obyvatelstva, který se odehrál právě 31. července v roce 1945. My o tom budeme mluvit i v odpoledním vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu už bude 6:45 a s Českým rozhlasem Sever. Teď aktuální informace o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci, jak to vypadá na severu.
1: My máme na obloze jasno nebo skoro jasno a na stanicích měříme od 20 do 16 stupňů Celsia a na horách tam máme okolo 17 anebo 18 stupňů Celsia.
0: Mluvili jsme včera společně o tom, že nás čeká opět horký až tropický den tedy. Předpověď na dnešek se nezměnila, jak to vypadá?
1: Je to tak, čeká nás velmi horký den od nejvyšší teploty. Odpoledne očekáváme od 35 až do 48 stupňů Celsia a ve Šluknovském a Výběžku tam jen do 36 a na obloze ještě ráno a dopoledne očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne se začne vytvářet oblačnost a později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr ten očekáváme slabý a v bouřkách může vítr i zesilovat a máme i výstrahy a to na vysoké teploty, na silnou zátěž teplem a na požáry a stále máme i smogovou situaci na přízemí ozon.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu, tak nás čeká zřejmě parný pátek. Já děkuju za předpověď a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio.

tu naši písničku už stokrát.

0: jasně, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Dál jede i Josef Laufer a samozřejmě také Český rozhlas Sever. A kam pak dorazíme, když jsme se takhle rozjeli? Do Doubic a Dubiček. Dubice, Dubičky, krásná místa, pokud je neznáte, tak určitě zajděte. A malou průvodkyní nám bude i Alena Škraňková ve svém seriálu o příbězích měst a obcí.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Dubice jsou částí obce Řehlovice na Ústecku. Kromě nich patří k Řehlovicím i Brozánky, Habří, Hliňany, Moravany, Radejčín a Stadice. Dubice tvoří dvě propojené vesnice, kdy severozápadní část se jmenuje Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Ves byla založena ve 13. století. Poutní kostel svaté Barbory, místnímu říkají Dubický kostelík, byl postaven původně jako protestantský kostel roku 1570. Později byl přestavěn a do podoby, jakou můžeme vidět dnes, byl upraven po požáru v roce 1820. Od roku 1963 je kulturní památkou České republiky. Dubice a Dubičky jsou oblíbeným výletním místem. Nad Dubicemi najdete Dubický kopec, nedaleko je vyhlídka Mlynářův kámen a vrchol Výsluní. Na Výsluní se můžete zastavit na Derelově vyhlídce. Mezi Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín je od roku 2009 rozhledna Radejčín. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů musíte zdolat 97 schodů. Ale ten výhled na Kletečnou, Varhošť, Radobíl, Milešovku a Sedlo a vidět je až na Říp nebo zříceninu hradu Kamík u Litoměřic.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 7 minut už tu bude 7. hodina, dohrála skupina Holky a za chvíli už nás čekají také další aktuální zprávy, které přinese František Janačík. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně 2 ženy. I to vám řekneme ve zprávách, které tady budou přesně v 7 hodin. Tak pěkné vstávání při pátku.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Českém Švýcarsku je dnes setkání strážců přírody. Podle krajské zdravotní by se neměla porodnická oddělení nemocnic rušit jen kvůli klesajícím počtům narozených dětí. Meteorologové stále varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem, na Českolipsku k tomu i před požáry. Ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty dnes i do 39 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Ta pořádá na louce u Dolského mlýna osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se tam od 10 hodin dozví zajímavosti z práce strážců a mohou si vyzkoušet své znalosti přírody. Říká to mluvčí správy parku Tomáš Salov.
4: Tam budou třeba některé nástroje, které právě používají naši strážci k tomu, aby podchytili požáry v jejich raném stádiu, takže tam bude nějaká ukázka hasičské techniky.
2: Akce končí v 15 hodin. Krajská zdravotní chce ve svých nemocnicích, které provozuje v Ústeckém kraji, zachovat všech 6 porodnic. Řekla to mluvčí společnosti Miloslava Kučerová s tím, že firma reaguje na debatu o vývoji porodnictví v Česku. Jak Kučerová připomněla, v diskuzi zazněl i námět zrušit porodnická oddělení provádějící méně než 600 porodů za jeden rok. Podle Kučerové by se ale mělo v případě uvažovaného rušení porodnic myslet především na zachování a dostupnosti této péče. Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim představit koncepci gynekologicko-porodnické péče, která má brát ohled na všechny aspekty, nejen na počty provedených výkonů a narozených dětí, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO v tomto týdnu. V Libereckém kraji i na dalších místech Česka stále platí výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. V oblasti Českolipska velmi silnou. Výstrahy platí do nedělní půlnoci. Na Českolipsku hrozí i riziko požárů, více řekl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
2: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu, ten se ale rychle vyprodal. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba 1/10 pacientek v Česku nenahraditelný.
1: Počasí.
2: Přes den jasno až polojasno, odpoledne čekejte vytváření kupovité oblačnosti, k večeru už se mohou na mnoha místech vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty od 35 do i 39 stupňů Celsia, takové teploty čekejte zejména v Poohří. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, před přehřátím, dehydratací a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 je u 48. kilometru ve směru na Prahu odstavená dodávka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré páteční ráno, 7 hodin na zprávy s Františkem Janačíkem jsou za námi, za chvilku pohled do kalendáře, máme tu, jak už jsme říkali, pátek, je tu poslední červencový den, lámou se prázdniny a samozřejmě Petr Jungmann bude mít spousta zajímavostí ke dnešnímu datu. No a pak se podíváme za jednou z českých reprezentantek hokej. Živit se jako profesionálka bylo ještě před pár lety zbožné přání hokejistek, ale dneska, jak uslyšíte v naší reportáži před 7:30, už to možné je. Teď už písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Lucie.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Petr Novák v 7 hodin a 11 minut se zeptal, co je to láska. My se teď podíváme do kalendáře. Dneska je pátek 31. července. Tak co pak našel Petr Jungmann na poslední prázdninový den?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak za námi je většinou tropická noc, na spoustě míst teploty vůbec neklesly po 20 stupňů Celsia, někde už 22, jinde třeba jen 17 stupňů, takže se dá aspoň trochu vyvětrat před tím, co nás dneska čeká. Další velmi teplý den, teploty se dnes dostanou na 35 až 38 stupňů Celsia, jinak počítejte s tím, že teď ráno může být ještě jasno až polojasno, ale pak už se bude vytvářet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Takový bude pátek.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dáma při těle a Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever. Přeju dobré ráno a teď už se tedy můžeme dostat k pozvánce na lední hokej. Ono živit se jako třeba profesionálka hokejem ještě před pár lety vůbec ani nebylo možné, nebo to bylo spíš takové zbožné přání. No ale hned 9 českých reprezentantek nastoupilo v minulém ročníku zámořské profesionální ligy, tedy vlastně jako dámské verze NHL. Díky nim se stává lední hokej atraktivní i pro malé dívky.
1: Pro nás je to jakoby největší podsta tady to, protože my jsme takhle neměli jakoby moc vzoru, když to tak vezmu, a teďkon, když jsou třeba v létě nějaký kempy, jsme tam jako s těma malýma holčičkama říkali, že na nás koukali, jsme třeba byli v Dánsku na mistrovství a že kvůli tomu třeba začali hrát i ten hokej, tak to je asi ten nejlepší pocit, co jako z toho hokeje můžeme mít.
2: Říká Daniela Pejšová, která hrála poslední dvě sezóny za Boston. Ten je jedním z 12 účastníků PVHL, tedy profesionální ženské hokejové ligy, jejíž premiérový zápas se uskutečnil 1. ledna 2024.
1: Neskutečný skok, to, co jakoby se přineslo i tady s tou ligou, že holky pak vidějí, že se tím můžou živit, můžou se taky někam dostat a zlepšovat se v tom hokeji, získat nový zkušenosti jako ze života, takže je to skvělá příležitost.
3: My, když jsme vyrůstali, tohle jsme neměli, takže je to příjemná změna, hrozně to těm holčičkám přeju, i tam, kde ta liga bude, až oni třeba půjdou na draft, ale vždycky je důležité mít to poprvé, aby viděli, že je to možný.
2: Doplňuje Pejšovou jednička loňského draftu Kristýna Kaltounková, která obléká dres New Yorku. Mít Karolína Erbanová takové vzory jako dítě, asi by Česko přišlo o skvělou rychlobruslařku, která získala olympijský bronz.
3: Pro mě to byl jeden faktor toho, proč jsem se nevydal tou hokejovou cestou, protože to se bavíme rok 2006, Martina poprvé olympiáda Turín, jo, vůbec jsme někdo jako zjistili, že tady to něco takového existuje. Já jsem milovala hokej úplně nade vše, ale já jsem neviděla tu cestu, jo, tam nebylo prostě kam jít, takže jsem si vybrala rychlobruslení, protože ta cesta byla jasná, záviselo to jenom na mě, zajedu limity, můžu jet na olympiádu, na mistrovství světa. Teď, kdyby byly takovýhle šance, myslím si, že bych zpátky, že by mě prostě ten hokej, hokej je moje první láska, takže já jsem odešla, protože nebyly podmínky, ale teď ty možnosti jsou. A myslím si, že se do toho šlapeme, co to dá i vlastně v těch strukturách toho ženského hokeje u nás. Takže ty holky tu cestu mají. Hlavně vidějí ty naše starší holky, takže oni už vidějí tu cestu před sebou.
2: Říká Karolína Erbanová, David Kalvas, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Za 4 minuty už bude 7:30 a to znamená, že vás můžu pozvat ke zprávám. Dneska je chystá František Janáčík, pozve nás třeba k jezeru Most, kde začala včera hudební část drum and bassového festivalu Let It Roll. Víc už za chvíli.

0: chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na většině měřících stanic v Česku ve čtvrtek padly teplotní rekordy. Nejtepleji v Česku bylo v Doksanech na Litoměřicku. Tam meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně. Řekl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů ale bylo třeba v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce nebo Rokycanech. Dnes čekáme vyšší teploty. U jezera Most začala ve čtvrtek v poledne hudební část drum and bassového festivalu Let It Roll. Kvůli horku pořadatelé rozšířili počty stánků s vodou. Mimořádně si lidé mohou vzít do areálu přístřešky a deštníky, které je ochrání před sluncem, a u jezera jezdí kropící vůz. Pořadatelé čekají do neděle i 20 000 návštěvníků. Koupaliště v Oseku na Teplicku přeplnili poslední červnový víkend návštěvníci. Město proto zavedlo nová pravidla. Část kapacity rezervovalo pro majitele permanentních vstupenek. Hřbitovu v Roudnici nad Labem dochází kapacita pro urnové hroby. Radnice proto schválila navýšení o další pohřební místa. Nově na hřbitově budou kolumbární věže, ve kterých bude dalších 400 míst. Fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Varaždín porazili na severu Čech 2:0 a v součtu s úvodní porážkou 2:3 z hřiště chorvatského soupeře, tak přesto slaví postup. Zpočátku dne jasno až polojasno, až odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. K večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes v poohří až do 39 stupňů Celsia, jinak ale budou kolísat i nad 35 stupni. Meteorologové varují před vysokými teplotami, smogovou situací kvůli přízemnímu ozónu, před přehřátím a také před dehydratací.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí před tunelem Palenská na 84. kilometru ve směru na Německo porouchané vozidlo. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 7:30 od Františka Janačíka jsme slyšeli, za chvilku dáme řeč, vlastně vrátíme se tedy ke včerejšímu tématu, kdy jsme si vybírali knížku na cesty. A před 8 hodinou se podíváme na koupaliště v Oseku. Tam totiž došlo k tomu, že o poslední červnový víkend ku podivu přeplnili návštěvníci. A tak město zavedlo nová pravidla, my o nich budeme mluvit v naší reportáži před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou. Nejdřív nám zahraje skupina Jelen a hned po ní Nedvědi.

0: Medvědi na Českém rozhlasu Severa. My teď vracíme naše vysílání zpátky pěkně o den, protože včera jsme samozřejmě dávali řeč po 9. hodině a Lenka Šobová, která vás tenhle týden provází naším pořadem, se ptala, jakou knížku si berete sebou na cesty nebo na dovolenou. A zavolala nám taky paní Hana z Mostu.
1: Čtu hodně knížky a ráda. A teďko momentálně teda mám čtu Život střídá smrt od Petra Prouzy. A nemám knížky teda na nočním stolečku, ale v kuchyni, protože obývám většinou kuchyň a tady je mi nejlíp. A pak jestli můžu nějaký knížky ještě, který mám úplně ráda.
2: No povídejte.
1: Tři kamarádi, to je moje nejkrásnější knížka. Potom teda mám jednu knížku Podivuhodný příběh doktora Carpety. To je tak zajímavá, krásná knížka. Já ráda čtu knížky třeba, z který už jsem četla. A vždycky, když čtu knížku, tak už se těším, že hned, jak ji dočtu, už budu číst znova. Jo? Takže doktor Carpeta patří mezi ně určitě. Potom mám teďko taky v poslední době, se mi dostala do rukou Učitelkou v Peru. To je taky nádherná knížka. A pak mám hodně knížek Kai Gota, jako jo, těch mám hodně a k těm se taky ráda hodně vracím, takže čtu hodně a miluju knížky. A taky dokonce se pochlubím, že jsem jednu knížku napsala a jmenuje se Má kniha zázraku.
0: Tak to byla paní Hana z Mostu. I dneska otevřeme po 9. hodině zajímavé téma. Ptáme se vás, jestli jste někdy vyráběli nějaký domácí sirup, likér, jestli jste nějakým tímhle způsobem použili třeba domácí ovoce nebo bylinky. Tak po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: 7:41, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak počasí na severu teplo, takhle by se to vlastně dalo nějak shrnout. Ale pojďme tedy aktuálně, teploty většinou ráno okolo 20 stupňů, leckde máme za sebou tropickou noc. Teď ráno a dopoledne ještě čekejme polojasno, ale odpoledne už se bude vytvářet kupovitá oblačnost a později se můžou vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 38.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na Četná

0: posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pak na magistrále na Nuselském mostě do Legerovy je to na 10 minut, 10 minut se stojí i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu, ucpává se i Pražský okruh z letiště na D1 od sjezdu na plzeňskou dálnici D5 ke sjezdu na Ořech, tam je to asi na
1: 300 lidí si může koupit vstupenku.
2: Jo.
1: A už jste se setkali s tím, že by bylo jako plno, že by se někdo nedostal?
2: Od té doby, co jsou ty opatření, tak ne.
3: Letní brigádu v pokladně koupaliště má Nikol Jankovičová. Další dvojice studentů je tady jako dozor.
1: Tohle je tedy ta permanentní vstupenka.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Bylo potřeba tohle opatření?
6: Bylo určitě, protože my jsme tady byli jeden víkend, sobotu a neděli, a tady lidi jenom stáli. Tady bylo tolik lidí, ale tolik, že se nedalo udělat tempo, opravdu. Takže se nedivím, že to takhle udělali.
3: Dagmar využívá v létě svoji permanentku prakticky denně. Je stálou návštěvnicí Oseckého koupaliště. Irena přišla po letité pauze. V Litvínově, kde bydlí, město koupaliště opravuje.
7: Čistou náhodou jsem to dneska skončila a můžu říct, že to je tady úžasný teda. Nečekala jsem to, naposledy jsem tu byla, tak to vypadá úplně jinak. Takže já jsem jako nadšená, spokojená. Na permanentku to teda nevidím zase.
3: Podle nezávislého starosty Václava Krtka letošní návštěvnost v horkých dnech stoupá třeba kvůli zavřenému koupališti Koldum v sousedním Litvínově.
8: Za prvý extrémní vedra, za druhý zavřený Koldum. Tam došlo k tomu, že kdyby jezdil jenom Osecký, tak by možná ta kapacita toho koupaliště stačila. Bylo pro nich 1500 permanentek, samozřejmě všichni nejdou, že jo, na to koupaliště najednou. Ale protože přijelo jako spousta lidí z Litvínova, z Duchcova, takže dokud nebude Koldum postavený tak, aby zase ještě jako uspokojil jedno město další, jo, nějaký 20-tisícový, tak samozřejmě ty koupaliště v okolí budou pod nějakou náplavou tady těch lidí. No. Což je jako jasný, že jo, prostě ten přetlak tam bude. No.
3: Permanentku si může koupit kdokoliv, občanům Oseku na ní přispěje město. Z Oseku Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Když jeme.

Činnosti na Českém rozhlasu Sever v 7 hodin a 54 minut, kdy už můžeme také pozvat ke zprávám, protože František Janačík je chystá na 8 hodinu. A co uslyšíte, o čem se dozvíte, samozřejmě zůstaneme i na severu Čech. Ústí nad Labem opraví část Londýnské ulice a změní i dopravní režim v ulicích sousedních. Víc tedy uslyšíte ve zprávách. Počkejte si na ně, budou tu v 8 hodin.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové na dnešek v Ústeckém kraji slibují teploty i ke 40 stupňům, k večeru ale také přehánky nebo i bouřky. Ústí nad Labem opraví část ulice Londýnská, změní i dopravní režim v části ulice Pastérova. Vysoké teploty způsobují častější nehody, podle BESIPu jsou řidiči méně pozorní. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí i k 39 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech. A také ráno přeje František Janačík. V Ústeckém kraji bude přes den převládat jasno až polojasno, odpoledne se ale začne vytvářet kupovitá oblačnost a na sklonku dne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. V ranním vysílání Českého rozhlasu Sever to řekl ústecký meteorolog Jan Hrubý.
3: Očekáváme od 35 až do 38 stupňů Celsia a máme i výstrahy, a to na vysoké teploty, na slonou zátěž s teplem a na požáry, a stále máme i smogovou situaci na přízemní ozon.
2: Ústí nad Labem hledá firmu na opravu ulice Londýnská mezi křižovatkami s Moskevskou a Klížskou. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO může hledání dodavatele zkomplikovat letní termín. Stavební práce jsou naplánované na 7 měsíců. Město chce rozšířit chodník a přechody k novému vstupu do Mánesových sadů, také vybudovat 4 kontejnerová stání, upravit osvětlení i parkování. V části ulice Pastérova pak obrátit směr jízdy a umožnit tak vjezd právě z ulice Londýnská. Cenu zakázky radnice nezveřejnila. Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivňovat řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřhold.
4: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
2: Na cestě by sebou řidiči měli mít také nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Palestinské radikální hnutí Hamás údajně souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy s odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel ale píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru přiznávají, že uvedení dohody v platnost bude složité a také dlouhé.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se může začít vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru na mnoha místech čekejte i přehánky nebo bouřky. Teploty od 35 do 38 stupňů, v poohří i do 39 stupňů Celsia. Platí varování meteorologů před dehydratací, před přehřátím, platí vyhlášení smogové situace kvůli přízemnímu ozónu a varování před velmi vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy. Je to mezi kilometry 41 až 33. Omezení platí v obou směrech. A připomínáme, na dálnici D8 stojí před tunelem Panenská na 84. kilometru ve směru na Německo porouchané vozidlo. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zprávy v 8 od Františka Janačíka. No a my se za malou chvíli podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Tentokrát s Martinem Písaříkem vyrazíme na hory a objevíme tajemství rašelinišť. A pak se podíváme za ústeckými strážníky, kteří společně s rybáři právě v těchto dnech vyrážejí na kontroly u řeky. Nalézají černé skládky, kontrolují platná rybářská povolení, ale, a to vás určitě bude zajímat, také kvalitu vody. Víc si o tom řekneme před 8:30. Teď už písničky, které nestárnou, Olga Blechová s Valdemarem Matuškou nebo Petr Nať.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8:13, dobré ráno, Český rozhlas Sever. A teď míříme nahory, tam může být trochu příjemněji. Martin Písařík tam bude zkoumat, co v učebnicích nebylo. A odhalíme i tajemství rašelinišť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 18 minut. Počasí na severu. Tak můžeme to shrnout jedním slovem. Vedro. Ano, i dnes bude. Teď se teploty pohybují okolo 20 stupňů Celsia, ale začne se rychle oteplovat. Na radaru žádné srážky. Ano, ráno bude jasno až polojasno, ale teprve přes den a odpoledne se může vytvářet kupovitá oblačnost a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 38, ve Šluknovském výběžku 33 až 36.
0: Český rozhlas Sever.

0: Regionální stopař.
1: Ano, náš regionální stopař Robin Rerich opět narazil na něco zajímavého, protože rybářský svaz spolu s ústeckou městskou policií pokračují v kontrolách na březích řeky Labe. Strážníkům nově pomůže třeba dron a rybáři pak navíc můžou při těch současných vedrech reagovat na zhoršující se kvalitu vody.
2: Dnešní kontrola bude zaměřená na rybáře, na stavy břehů, protože je málo vody, takže vidíme i nedostatky. Na překážky, které by de facto, kdyby přišla velká voda, by mohly tvořit nějaké překážky při odtoku.
3: Popsal kontrolu Jan Novotný z městské policie v Ústí nad Labem.
2: Co je pro nás podstatné, tak jsou černé skládky na břehu, kde vlastně při velké vodě by mohly být spláchnutý, udělali nějaký, dejme tomu, špunt a ta voda by se tam hromadila.
3: Rybáři kontrolují dodržování rybářského zákona. Spolupracujete u břehu Labe?
2: Samozřejmě. Jezdíme s rybářskou stráží, protože ty jejich znalosti my potřebujeme k tomu, aby jsme mohli zasáhnout.
4: Skočíte do vody, ty vypustíš drona a budeš je navádět, pokud někdy uvidíš, že někdo někde chytá, nebo že tam nějaká překážka, kmen, který by mohl někam uplavat a něco zacpat, nahlásit. Kluci by to vytáhli, by si kontroloval rybáře.
5: Aktuálně se zaměřujeme především na dodržování předpisů vody.
3: Shrnuje strážce a mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Vypravíte se s městskou policií na vodu, pojedete po hladině vody, dá se opticky zkontrolovat, jak kvalitní ta voda je?
5: To určitě vidíme, tady jsme v nadjezí, takže cítíte i synice, jsou tady ty synice vidět, ale Labe je velká řeka, takže většinou si s tím dokáže poradit. Problém je na jiných tocích. Sledovali jsme to na Bílině, kde došlo k částečnému úhynu a přidušení části rybí obsádky. Tam to může být dáno nejen synicemi, ale do toků se může dostávat velké množství nečištěných odpadních vod, včetně kalů, které obsahují krom nebezpečných látek i bakterie, které se chovají v podstatě stejně jako ty synice.
3: Vlna veder přichází. Jak velký vliv je to na kvalitu stojaté vody?
5: Pokud je dlouho teplo a následně dojde k prudkému ochlazení, je tam velké množství synic, ty dokážou hynout a spotřebovat kyslík v poměrně krátkém časovém horizontu, takřka v celém vodním sloupci. Občas se můžeme dostat opravdu na nulu a je to stav, který nastane nejčastěji před rozeděním, že jsou jevy, kterým nedokážeme úplně zabránit.
3: Například na rybníce v Modlanech jsou po loňském úhynu zhruba 14 tun ryb připravené pro vzdušňovače. S Ústí nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zpíval Michal Tučný a teď už je tu pozvánka ke zprávám, protože se blíží 8:30. A pokud posloucháte Český rozhlas Sever, František Janačík vám řekne i to, že hasiči zasahovali v noci a ráno u 35 popadaných stromů. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa stromy padaly na silnice i do kolejiště. Víc tedy ve zprávách. Počkejte si na ně.

0: chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i zpráva Národního parku České Švýcarsko. Hasiči zasahovali během dnešní noci a rána v Ústeckém kraji u 35 popadaných stromů. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa stromy padaly na silnice, v jednom případě také do kolejiště. Více ve zprávách v 9 hodin. V Ústeckém krásném Březně si dnes lidé připomenou 81 let od výbuchu muničního skladu a následného masakru Němců na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Největší opoziční hnutí pro Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto pozmění. Ve čtvrtek o tom informoval zastupitel Jan Rédlik. Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele, zavřela areál, má nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. Převládá jasno až polojasno, odpoledne čekejte už i kupovitou oblačnost, k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Teploty do 38 stupňů, v Poohří i k 39 stupňům Celsia ve stínu. Meteorologové varují před vysokými teplotami, je vyhlášena smogová situace, kvůli přízemnímu ozónu hrozí také přehřátí a dehydratace.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/38 v Doksech u křižovatky s odbočením k čerpací stanici Orlen hasiči likvidují větve u stromu, který spadl do vozovky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy poslední den červencový, máme tu pátek 31. tady u nás na severu Čech. Asi budete souhlasit, že v tomhle vedru není jednoduché pracovat, těžké to mají třeba řidiči autobusů, pracovníci městských služeb a další profese. A jak zvládají aktuální vysoké teploty, o tom uslyšíte před 9. hodinou v naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, zaspívají vám Vaby Daněk, nebo právě teď Michal Prokop.
4: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Prahy, ať se na Hucel zvýší finej montár. Jo, kdo chce zřepnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Hacenské šífy a Vaby Daněk na Českém rozhlasu Severem. Dobré ráno, co přinese dnešní den tady u nás na Severu? Je pátek a tak je toho docela dost. Na dnešek připadá Den strážců, připomenu si ho také v Mezné v Národním parku České Švýcarsko, o tom budeme mluvit po 15. hodině. V Jiříkově u Rumburku začíná Homerfest, od 4 hodin odpoledne se tam představí třeba opět Aradaček, Vohnout, Krycipisk, Buty, Jojoband a další. V Teplicích se uskuteční pro změnu festival Punks Not Dead, Vy Volové. Prosím, takhle se to jmenuje, nepodezírejte mě z toho, že bych to takhle řekl. Od 5 hodin odpoledne vystoupí Vysací zámek, Plexis Jovanka, Vítkovo kvarteto a Doktor Pepe. Budyni na Tohříši zase přijdou na své milovnici country a folku, protože tu je 31. ročník budinského jeho poutníka, kde budou hrát třeba Hoptrop, Schovanky, Petr Kocman a další. No a v Ústí nad Labem, tam se odehraje pietní záležitost Spolek Němců a přátel německé kultury společně se statutárním městem Ústí nad Labem a Heimatkreis Aussig pořádají vzpomínkovou akci na oběti výbuchu skladu munice a následného masakru německého obyvatelstva, který se odehrál právě 31. července v roce 1945. A i o tom budeme mluvit v našem odpoledním vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za minutu 8:45 a dnešní počasí, no, shrnujícím slovem vedro, opět tradičně. Tak aktuální teploty už stoupají na někde až na 25 stupňů Celsia a není se čemu divit, protože předpověď mluví o teplotách 35 až 38. Na radaru v tuhle chvíli ani kapka. Je to tím, že teď ráno můžeme ještě čekat jasno nebo polojasno, ale během dne se bude tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak mohou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Hana Zagorová. Dnešní teploty v Ústeckém kraji, jak jsme si říkali před chvílí, můžou podle meteorologů vystoupat až k 630 stupňům. No a s horkem se tak musí umět vypořádat taky lidé, kteří tráví většinu pracovní doby venku a nebo za volantem. Jenže ne všichni přitom mají stejné možnosti, jak si během práce ulevit.
1: Právě na zastávce Nové krematorium v Ústí nad Labem nastupuji do autobusu číslo 92 a potkávám se s řidičkou Klárou. Zajímá mě, jak ona jako řidička vedra vnímá.
2: Vzhledem k tomu, že v autobusu mám fakt příjemně a když vedu ven, tak dostanu facku, protože jak je venku to vedro.
1: A dostáváte třeba od podniku pití navíc?
2: Určitě máme na každý koneční, máme vlastně balení vod, který vždycky dispečer, když dojdou, tak je doplněj.
1: Klára má to štěstí pracovat v klimatizovaném prostředí. To třeba nemá paní Olina, která pracuje u městských služeb města Chomutova. S tou jsem se potkala zrovna, když s kolegy trhali plevel v parčíku u obchodního centra a tam mi i popsala, jak se v těchto horkých dnech ochlazují.
3: Normálně koupíme si studený pití nebo zavoláme na vedení, oni nám ho dovezou.
1: A máte i nějaké delší pauzy, kde vlastně si můžete takhle v tom stínu i oddychnout?
3: Máme 20-minutový pauzy.
1: Máte možnost i třeba nějaké zkrácené pracovní doby?
3: Ano.
1: V městském parku v Chomutově jsem narazila na asistentku prevence kriminality Radku.
4: Já už jsem za 14 let zvykla na takovouhle podobnou práci, takže ještě to dávám. Pro mě úplně asi nejhorší je déšť. Ale určitě využiju toho schovat se do stínu, že jo? Protože ono při 8-hodinové pracovní směně taky to není jako žádná slast. Hůř se dejchá, že jo, samozřejmě.
1: Bez čeho nevyjdete ven v tomto počasí?
4: No. Bez vody.
1: Bez vody.
4: No,
1: máte,
4: ale
1: jak máte velkou?
4: No malou, 0,5.
1: Protože... A kde doplňujete takhle, když chodíte po městě?
4: No jako na magistrátu třeba si dočepuji, nebo si musím koupit, že jo? Co nám jinýho zbývá?
1: Takže nemáte od města zařízený jako staničky?
4: Ne.
1: Nemáte.
4: Ne.
1: Vysoké teploty mají podle meteorologů panovat v Ústeckém kraji i v následujících dnech. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut bude 9 hodin a s vámi Český rozhlas Sever. Po 9. hodině nesmí chybět ani náš pořad Dáme řeč. Lenka Šobová, vaše průvodkyně. Ahoj Lenko.
1: Ahoj Petře.
0: O čem dneska?
1: Dneska o bylinkových nápojích, nebo ovocných limonádách, nebo domácím víně. Prostě o nápojích, které se dají připravit z domácích zdrojů, z toho, co dá zahrádka a tak. Zkoušel jsi někdy domácí víno?
0: Ne. Jsem ochoten zkusit domácí pivo si uvařit. To jako jsem ochoten. Ale takovéhle věci, moje babička říkala, že když na to má člověk chuť, má si to jít koupit.
1: Jo.
0: Ani dokonce jenom, co jsem jednou dělal, a to by možná taková malá receptura, jmenuje se to čučorietkový sen.
1: Ano.
0: No, a to si koupíte 3 litry vodky, dáte do nich 3 kilogramy borůvek a 3 kilogramy cukru. A na rok to někam zavřete.
1: Jasně.
0: A příští léto si to otevřete.
1: Jasně. No,
0: velká krása. Tak to jasně. Jsem jednou zkusil, to je slovenský recept, ale vřele nedoporučuji.
1: Mě tam takhle spinkají loňské třešně ve spoustě alkoholu.
0: Navinuté v nějakém boule nějakém,
1: no,
0: nebo něco takového. No. Dobře, tak já myslím, že uslyšíme nějaké rozumné recepty od našich
1: Určitě
0: posluchačů.
1: Určitě budeme tam mít recepty nejenom od našich posluchačů, ale taky od bylinkářky Aničky Bednářové, která chodí jako host do našeho vysílání.
0: Ano, tak uvidíme, skválně se jí potom můžeme zeptat, jestli je taky někdy zkusila čučorietkový sen. Tak teď se s vámi loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Desítky popadaných stromů uklízeli během větrné noci hasiči v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým teplotám zmírnili organizátoři festivalu Let It Roll u jezera Most některé podmínky týkající se deštníků anebo vlastního pití. Policie jen na jihu Moravy letos řešila 21 případů stalkingu, jejich počet se zvyšuje. Přes den jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky, teploty dnes i do 39 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Hasiči zasahovali během dnešní noci a rána v Ústeckém kraji u desítek popadaných stromů. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa to bylo kolem 35 událostí po celém kraji. Stromy kvůli větrnému počasí padaly na silnice a v jednom případě také do kolejiště. Hasiči museli stromy rozřezat a odstranit. Cisterna s vodou ke kropení návštěvníků u pódia, volně přístupná pitná voda v odpočinkové zóně anebo možnost přinést si vlastní vodu. To jsou novinky, které letos platí na hudebním festivalu Let It Roll u jezera Most. Organizátoři zmírnili některé zákazy kvůli vysokým denním teplotám. Lidé si také do areálu mohou přinášet deštníky, pokračuje ředitelka festivalu Mína Havlátová.
3: Rozvolnili jsme právě trochu ty opatření, návštěvníci si mohou přinášet různé stěné přístřešky, aby měli příjemnější ty dny v kempu. Jsme umožnili to, že si návštěvníci mohou přinášet vodu do hudebního areálu, což většinou podléhalo nějakým zákazům a opatřením v uplynulých letech. Takhle to jsme se rozhodli to povolit.
2: V novém pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem instalují nový a spolehlivější chladící systém. Původní technologii v květnu zničila technická závada. Společnost Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, řeší věc s odborníky na chlazení, dodavatelem technologie i soudním znalcem pro následné reklamační řízení. Prostory zatím chladí dílčí nepoškozená technologie a mobilní klimatizace. Informovala o tom mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. V novém pavilonu je za skoro 2 miliardy korun je klinika anesteziologie, také perioperační medicíny a jednotky intenzivní péče. V Česku i na jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo za stejné období jenom 12. A v celé zemi se jejich počet zvýšil o 20% na zatímních letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji rozpoznají a ohlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé příklady tohoto chování.
4: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
1: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, odpoledne se bude postupně vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout i přehánky nebo ojedinělé bouřky. Teploty dnes od 35 do 38 stupňů, v Poohří ale vystoupí i k 39 stupňům Celsia. Meteorologové stále varují před velmi vysokými teplotami, dehydratací, nebezpečím požárů, přehřátím a také je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 118 cm, průtok 70 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 řidiči varují u Bílého kostela nad Nisou před sraženou srnou ležící na silnici. Na dálnici D8 počítejte kvůli opravám systému nouzového volání se zúženými pruhy. Je to mezi kilometry 41 až 33, omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: No a teď už může začít dnešní pořad
0: dáme řeč tentokrát na téma ovocné a bylinkové nápoje, likéry, vína, prostě všechno, co se dá vyrobit z toho, co vám uzraje někde za humny. A mě zajímá, jestli František má nějaký zážitek s těmito komoditami.
2: No ano, mám jeden z dětství, ten už je tedy takový prastarý, když se doma vyráběly taková ta domácí vína.
0: Ano.
2: Jestli jste to zažili taky.
0: Ano,
2: ty veliké
0: kvasné
2: nádoby, jako tam bublalo, jako ve škole. No tak my jsme takhle dělali šípkové víno, byly založeny, myslím, dva demižony. Jeden praskl a vymaloval nám šípky kompletně celou umakartovou panelákovou kuchyň. Komplet.
0: No, jasně.
2: Nepovedlo se to moc.
0: Každý, kdo to zkouší, si o něco takového koleduje. Já myslím, že lidí, kteří takhle vymalovali, je velká spousta a doufám, že nám někteří z nich dnes zavolají do pořadu Dáme řeč. Právě začínáme.
1: Dáme řeč na Českém rozhlase Sever.

0: Začíná pořad Dáme řeč, tedy pořad, do kterého se pravidelně můžete zapojit tím, že zavoláte a povyprávíte si se mnou na dané téma. A tím tématem jsou dnes ovocné nebo bylinkové nápoje. Zajímá mě, jestli si připravujete domácí sirupy, jestli tímhle způsobem zpracováváte úrodu z vlastní zahrádky. Není to nic složitého, což se nám snažila vysvětlit i bylinkářka Anna Bednářová, když byla naposled hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a dala nám několik návodů na to, jak si připravit osvěžující a taky ochlazující nápoj.
1: Tak všichni samozřejmě známe mátu, máta je ochlazující bylinka, ale k těm ochlazujícím bylinkám patří třeba i šalvěj nebo meduňka, takže i tyhle bylinky, pokud je máte na své zahrádce, protože volně většinou nerostou, tak si můžete přidávat do těch nápojů, nebo si z nich připravit i nějaké sirupy, ale já mám velice oblíbenou a o té jsem už tedy, myslím, mluvila a taky se vám to líbilo, jestli se pamatujete, fermentovaná limonáda. Mm-hmm. Tak to si můžeme klidně zopakovat, nebo zase je více postupů, jak ji vyrobit, tak klidně si můžeme zopakovat, jak ji vyrobit, protože tam opravdu můžeme dávat cokoliv jedlého, co jdeme na naší zahrádce, ale také už nějaké plody, maliny, teď třešně byly, tak třeba meruňky, tam můžeme dát, budou jablka, takže vlastně cokoliv tam můžeme přidávat.
0: Fermentovaná limonáda, to je v mé hlavě pořád ta trošku zkažená.
1: Je to tak, tam vlastně záleží na vícero faktorech, buď můžete tam dát nějaký jakoby starter, který způsobí to, že se vám to jako zbublinkovat, udělá vám to tu limonádu. A úplně nejjednodušší způsob, my jsme teď dělali na jednom bylinkovém kurzu, protože jsme potřebovali rychle, tak vy tam můžete dát taky kvasnice, droždí. Což vlastně, pokud vám nevadí ta chuť toho droždí, tak vy, já teď nejsem si správně pamatuju, tak jsme dávali do 2 litrů asi 4 gramy toho droždí. Je potřeba používat vždycky převařenou vodu, protože když tam máte chlor, tak on vám zabíjí ty zdravé bakterie a pak vám to vlastně, pak to není živé, pak to jakoby nefermentuje. Takže běžte si pro nějakou vodu třeba do studánky, tam máte takovou živou, úžasnou vodu, nechlorovanou, nebo si nechte vodu odstát, nebo si ji převařte. Pak tam dejte trošku toho droždí a pak tam můžete přidat cukr, protože ten cukr, nemusíte se ho bát, tam do těch 2 litrů asi tak 120 gramů, ale oni ten cukr sní právě ty kvasinky, to je jeho sní, takže vlastně, když to necháte 2 dny prokvasit, tak pak už to sladký skoro nebude a pak si tam můžete přidat právě už na začátek nějaké bylinky. Pokud třeba máte, tak růže svraskalá, třeba teďko ještě kvete, tak okvětní plátky růží, dejte si tam jakékoliv plody vaší zahrádky, maliny, borůvky si můžete nazbírat, přidejte si tam právě tu mátu, skvělá je i mateří douška, má výbornou chuť, klidně divizna, jakékoliv květy, protože oni na sobě mají také ty zdravé bakterie, které podpoří to kvašení. A když takhle vlastně necháte tu limonádu stát, ještě tam můžete přidat citron, tam vždycky dám oloupu citron, zamíchám to a míchám to 3x denně, aby to nestálo, aby to vak jako nesplesnivělo. A po 2 dnech, když to necháte stát v pokojové teplotě, nějak přikryté nějakým blátínkem, tak už by mohla být taková perlivá a má výbornou zajímavou chuť.
0: Když kvasinky zbaští cukr, neobjeví se tam alkohol?
1: Objeví se tam alkohol, začne se objevovat alkohol. Ona, tahle ta limonáda, pokud jste na to citlivé, já teda jsem na to celkem citlivá, že když si takovou limonádu dám, tak pak už okamžitě poznám, jestli je alkoholová, že mi to tělo na to nějak reaguje. Takže ano, malinko alkoholu se tam objevuje a čím déle ji kvasíme, tím více alkoholu tam je. Takže vy si vlastně můžete buď udělat limonádu, a když necháte, potom slejete ty bylinky, protože ty tam můžou nechat pak takovou hořkost a takovou silnější chuť, která není příjemná, tak pak slejeme bylinky a všechny ty pevné části, necháme v pokojové teplotě dál kvasit a máme šampaňské.
0: Novida, návod na domácí šampaňské. Kdo by to byl řekl, že se to dá vyrobit z toho, co najdete na zahrádce? Máte zkušenosti s výrobou domácích vín, likérů, sirupů? Podařilo se vám stejně jako třeba rodičům Františka Janačíka vymalovat byt tím, že si kvasící nápoj dělal, co chtěl, a vy jste ho neuhlídali? Zavolejte mi své historky nebo své recepty na číslo 475 212 212.

0: Freddie Mercury a jeho písnička na Českém rozhlase Sever, posloucháte pořád Dáme řeč, dnes na téma domácí bylinkové nebo ovocné nápoje. No a do toho dnešního povídání se chce zapojit Marie z Jablonce, která zavolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a spoluobčany. Vám svoje zkušenosti vůbec jako s kvašením, tak první to byl višně z medu. To mě vymalovalo teda skříň, co jsem to měla, protože jsem toho dala tam hodně, tak po druhý už jsem dala jenom polovičku a bylo to výborný. A potom to bylo ovoce v rumu, to ještě byly 5-litrový, takže do toho jsem dávala postupně, jak zrál ovoce, tak jsem tam dávala ovoce a zalejvala rumem. Tak to bylo taky. Pak to byl černý jeřáb aronie. Mm-hmm. To jsem dělala takovou jako šťávu. To byla aronie taky s cukrem a trošku lihu, aby se to nekazilo. A potom to byl bezinkový kuličky, takový ty černý. Hmm. Ty byly perfektní, to jsme si natrhali dva kýble a já pak jsem z toho udělala takovou jako léčivý pití a tam se dával taky rum do toho.
0: Já myslím, že vždycky, když se do toho zapojí nějaký alkohol, tak to začíná být bezpečné, protože ten alkohol zamezí tomu, že by to zkvasilo, vytáhne všechny chutě a všechny ty léčivé látky, ale nebouchne to. Taky jdu touhle cestou. Takže Marie, moc děkuju, že jste zavolala.
1: Ještě bych vám chtěla říct jablečný ocet.
0: Ano.
1: A pak šípkový a borůvkový víno. A naposledy, mě 82, tak asi když mi bylo 50, tak jsem dělala aloji, med, aloji a červený víno jako lék.
0: Mm-hmm.
1: To bylo, to jsem boloupala teda aloji, co jsem si pěstovala a bylo to hodně, muselo se toho brát malinko, jo, ale bylo to hodně léčivý.
0: Aloe je taky kouzelná bylinka, která dokáže spoustu věcí.
1: Tak jo, vám přeju krásný a přežít teda tento vedro vám i všichni celému rozhlasu a poslouchám vás a jsem ráda. Takže mám jenom rádio, takže vás moc ráda poslouchám.
0: Marie, my jsme rádi, že jste s námi. Mějte se taky hezky.
1: Hezký den.
0: Mějte se moc hezky a přežijte ty horké dny. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda a jeho Kaskadér, posloucháte pořád Dáme řeč, dnes na téma ovocné nápoje, bylinkové syrupy. A právě do výroby bylinkového syrupu jsem se pustila před lety poprvé. Tuším, že byl meduňkový, byl moc dobrý, ale někde jsem udělala chybu, takže když jsem jednu láhev věnovala kamarádovi, moc si pochutnal. Ovšem říkal, že měl co dělat, aby doběhl na onu místnost, protože ten sirup si začal trochu žít vlastním životem, poněkud zkvasil a s jeho střevní mikroflorou se nějak nedomluvil. Možná, že jsem dala málo cukru, protože ono, když připravujete takové bylinkové sirupy, vypadá to, že jsou zbytečně sladké. Ale jak potvrzuje bylinkářka Anna Bednářová, cukru se při výrobě syrupů prostě nevyhneme.
1: Určitě nevyhneme, protože pokud chceme, aby nám alespoň trošku vydržela ta limonáda, tak tam toho cukru musíme dát opravdu hodně. A aby nám vydržela, tak se tam dává vlastně jeden díl té vody, vlastně té složky toho macerátu, to většinou vyrábíme stejně jako bezovou limonádu, mátovou, prostě naložíme louhovat do převařené vody velké množství bylinek, pak slejeme a pak přidáváme cukr. A tam je třeba přidávat stejné množství jako váhově cukru, jako té vody. A to už máte opravdu takovou, jako je to opravdu syrup, hodně cukrový, aby vám vydržel v ledničce. Pak vlastně můžete tu jeho trvanlivost prodloužit i tím, že tam přidáváte třeba kyselinu citronovou, to už taky nikdo nechce, jo, to je vlastně chemicky třeba vyrábené. Můžete přidat trošku citronu, můžete tam kápnout navrch trošku alkoholu, tím vlastně taky prodloužíte trvanlivost, ale hlavně důležité je mít dobře vydezinfikované ty lahve. Případně je možné ten syrup, pokud nechcete ho mít tolik sladký, zkusit i třeba zavařit jako okurky a tím vám vlastně taky vydrží déle.
2: Můžeme to přehnat s množstvím té bylinky?
1: Za mě taky se to moc přehnat nedá, protože tam jde o to, že my potřebujeme, nebo ten syrup my děláme, protože my ho pak si dáváme do toho nápoje jenom lžičku. Proto nevadí.
2: Takže zase tím ředěním vlastně si určíme tu vlastní míru.
1: Přesně, tam si určíme tu vlastní míru a tam jde spíš o to, jaká bylinka komu vyhovuje.
2: Já tady před sebou mám knížku, která vám vyšla na jaře a náhodou jsem nalistovala recept na okurkovou limonádu. Okurky to je taky typická letní věc a v limonádách fungují překvapivě dobře.
1: Přesně je to tak. Taky se nám stává, že máme přebytek okurek ve skleníku, sklízíme třeba 5 denně. A pak co s nimi? Protože už okurkové saláty nechcete jíst dokola, syrupy já z nich taky úplně nechci vyrábět, nechci je tepelně nějak zpracovávat. Tak skvělá možnost je, že si je nastrouháme a vlastně zalejeme taky vodou a necháme jakoby taky louhovat v té vodě. A pak vlastně můžeme k ním rovnou přidat trošku cukru a citronu a takhle je můžeme nechat macerovat třeba 2-3 hodinky, kolik máme času, a pak je slejeme a máme z toho výbornou okurkovou silnou limonádu. A to už si můžete ochutit podle sebe. Můžete tam dát méně, více cukru, ale vlastně je to limonáda, kterou máte připravenou, třeba když přijde návštěva za 2 hodiny, tak vy si tu limonádu naložíte a za 2 hodinky už máte výbornou okurkovou limonádu. A opravdu je výborná. Můžete si ji fakt ochutit více třeba kyselou, méně sladkou, podle vašich možností.
0: Zkusila jsem to ráno, než jsem jela do práce, nastrouhala jsem 3 okurky, zalila je vodou a až přijedu, tak si z toho vyrobím tu okurkovou limonádu, dosladím, dochutím a doufám, že to na horké odpoledne splní přesně ten účel, který od takového nápoje čekáte, tedy že osvěží.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Dáme řeč. No a na náš e-mail nám napsala paní Andrea, že vyrábí velmi ráda. Zpracovává z vlastní zahrádky prý v podstatě úplně všechno a většinou bez problémů. Ale kdysi se jí taky jeden bylinkový sirup trochu vymkl, skladovala ho ve sklepě, ale bouchnul potvora, až když si ho ze sklepního chladu přinesla domů do kuchyně. Lepkavá, sladká tekutina byla všude, takže to skončilo generálním úklidem a malováním. Já vám rozumím, paní Andreo, téhle zkušenosti jsem chtěla být ušetřena, takže když jsem letos vyráběla mátové sirupy, tak jsem jich většinu rozdala, jako aby se rychle spotřebovaly a dělali jenom radost, místo toho, aby přidělávali práci s malováním. Prostě jsem měla strach, že nevydrží úplně dlouho. Jdou celkem na odbyt, tak možná tu výrobu ještě jednou zopakuji. Koukala jsem na mátu, ještě by to šlo. Už se sice chystá kvést, ale ještě se najdou stonky, které se dají očesat. Co docela drží, to je loňský třešňový sirup, ten skladuji v ledničce a můžu vám říct, že na vanilkové zmrzlině chutná naprosto skvěle. No a dneska zjistím, jak chutná ta okurková limonáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín-Schudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu. Já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho. Pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte tak trochu štěstí v neštěstí, měli to paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že taky. Jsem byla náhradník, pán nevěděla, taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku, jo? Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská, za B. Anna Eleonora z Valdštejnu, za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústeckém krásném Březně dnes ústí památku obětí výbuchu muničního skladu a následného masakru německého obyvatelstva v roce 1945. Teplické lázně zmodernizovaly prostory sadových lázní. Regionální studia Českého rozhlasu povedou dál stávající ředitelé. Plzeň a Karlovy Vary budou mít nového. Přes den jasno až polojasno, k večeru místy i přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí i k 38 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V krásném Březně si dnes lidé připomenou 81 let od výbuchu muničního skladu a následného masakru Němců na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Památku všech obětí ve 2 hodiny v ulici u Cukrovaru uctí zástupci spolku Němců a přátel německé kultury Heimatkreis Aussig a také ústecké radnice.
3: V tomto roce se připojuje také biskupství litoměřické, které tento rok vyhlásilo jako rok smíření Čechů a Němců. V 6 hodin proto začíná v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem mše svatá. Tu povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Z Ústí nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Do opravené budovy sadových lázní v Teplicích se vrací lázeňští hosté. Lázeňský dům byl od listopadu kvůli rozsáhlé modernizaci zavřený. V posledních letech převažuje tuzemská klientela, říká to obchodní ředitelka Teplických lázní Iveta Slišková.
4: Zahraničních klientů není tolik, ale přece jenom nějaké klienty ze zálivu tady máme. Máme tady i klienty z Izraele, jsou tady klienti z Německa. Nicméně tuzemská klientela převažuje 80%, 85% je tuzemská klientela.
2: Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstávají ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který jinak končil 30. září. Personální obsazení vzala ve čtvrtek na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a v Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinerii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od počátku tohoto měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. V noci útočilo ale také Rusko. Podle úřadu ve východoukrajinském Charkově ruské drony poničily poštovní logistické centrum. Útok se obešel bez obětí.
1: Počasí.
2: Převládá jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty od 33 do 38 stupňů, na horách do 32 stupňů Celsia. Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, před smogovou situací kvůli přízemnímu ozónu, před přehrátím a také dehydratací. Platí také varování před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ústí nad Labem se v křižovatce Masarykovy ulice a výjezdu od Špitálského náměstí pod hotelem Clarion srazilo osobní auto s motorkou. Čekejte tam problémy s průjezdem. Na dálnici D8 připomínáme, kvůli opravám systému nouzového volání jsou zúžené pruhy v obou směrech mezi kilometry 41 až 33. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už začíná dopolední Express. Dnes nás v něm čeká další recept z pochoutkového roku, návod na to, jak se pomocí láku z okurek zbavit křečí, pozvánka do děčínské Tůnovské kaple i slavný Severočech. Tentokrát to bude archeolog, jehož cesta k vykopávkám ale vůbec nebyla přímá. Písničky, které nestárnou, zaspívají Věra Martinová a Jana Kratochvílová. Na úvod tu máme Václava Neckáře. Tak dobrý poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: 10 hodin a 11 minut, pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi je medailonek slavného Severočecha, který bude obsahovat popis zajímavého životního osudu. Alespoň mě to tedy zajímavé přijde. No, řekněte sami, řekli byste, že se z ředitele cukrovaru stane archeolog?
1: Slavní Severočeši.
2: Za jednoho z průkopníků české archeologie a památkové péče je považován František Josef Beneš, který se narodil v roce 1820 v Českém Dubu. Zpočátku tomu nic nenapovídalo, protože na pražské polytechnice vystudoval chemii. Vypracoval se až na ředitele cukrovarů v Suchdole a Trmicích. Potom šel ale jeho život jinou cestou. V roce 1854 byl jmenován konzervátorem Čáslavského kraje pro tehdejší státní komisi pro výzkum a ochranu památek. Stal se jedním z prvních odborníků, kteří měli za úkol vyhledávat ohrožené historické objekty, dokumentovat jejich stav a upozorňovat na nutnost jejich ochrany. Po studijní cestě do Itálie v roce 1857 se přestěhoval do Prahy. Stal se spolupracovníkem významných kulturních institucí a postupně si získal uznání jako odborník na historické památky. Současně spravoval statky hraběte Haracha v hlavním městě. Velkou část své práce věnoval archeologickému průzkumu. Zabýval se zejména starými hradišti a významnými archeologickými lokalitami, například v Kouřimi, Libici nad Cidlinou, Šárce, na Závisti nebo na Plešivci. V roce 1860 byl pověřen správou archeologických sbírek Národního muzea. Později se stal konzervátorem pražské památkové péče. Publikoval v odborném tisku a stál u zrodu mnoha muzejních a archeologických spolků. Zemřel v roce 1888.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnešní turistickou pozvánku byste neměli minout, protože o víkendu budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si Tunovskou kapli v Děčíně. Na komentované prohlídky mimořádně cenné památky kaple svatého Jana Nepomuckého v Děčíně Chrástu vás teď zve Eva Bucharová.
2: K Tunovské kapli neboli kostelu svatého Jana Nepomuckého dojdete po 2 kilometrech od děčínského hlavního vlakového nádraží po Modré. Tunovská kaple je chráněná jako kulturní památka České republiky. Původní poutní barokní kostelík byl v místě postaven v letech 1722 až 1732. V letech 1869 až 1872 na jeho místě nechal hrabě František Antonín I. z Thun-Hohensteinu postavit novogotickou kapli s rodinnou hrobkou. Kostel je zděný z pískovcových kvádrů. Uvnitř ve štítě se nachází erbovní znak rodiny Thunů. Dveře jsou dřevěné s kovovým pobitím a zdobené dalšími erby. Po stranách portálu se nacházejí 2 chrliče, další jsou na věži. V presbytáři je kamenný oltář z roku 1872. Výmalba interiéru je velmi pestrá, ale na mnoha místech už jeví známky chátrání. Součástí výbavy kostela je soubor několika barokních soch. Sochy jsou dílem místních kamenosochařů a k jejich vytvoření měl být použit kámen z lomů v Oldřichově nebo Bělé u Děčína. Pod kaplí se nachází krypta rodu Thun-Hohenstein. Na komentované prohlídky Thunovské kaple do Děčína Chrástu jste zváni v sobotu i v neděli 1. a 2. srpna vždy od 13 hodin.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Po písničce skupiny Chicago čas dát si dnešní recept z pochoutkového roku. Tahle oblíbená soutěž má v našem vysílání místo už 10. rokem. No a u příležitosti tohohle kulatého jubilea hledáme nejlepší recept ze všech těch dosavadních ročníků. Výherci bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich úspěšné recepty připomínáme týden co týden. V neděli bude připravovat záhorácký závitek z vepřového, plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, tedy druhý nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Jaroslav Sapík. No a když si Jaroslav chystal suroviny, tak Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho při vaření někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže.
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Když to je tak dobrý, Jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
4: Tak jo.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, tedy v tom původním a v tom pojetí Jaroslava Sapíka, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo na Instagramu. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o prestižní titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Věra Martinová dospívala 40 minut po desáté, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever, ve kterém své stálé místo mají babské rady Jarky Vykoupilové. Dnes se Jarka podívá na to, jak vyřešit nepříjemné fyzické stavy, kterými bezesporu jsou křeče.
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

Karel Zich se svou kytarou. 10 hodin 48 minut v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Čas na kulturní pozvánky. Pokud naše vysílání posloucháte pravidelně, tak jste tenhle týden slyšeli povídání s vedoucí filmové kanceláře Ústeckého kraje, která si ke svým 10. narozeninám, které oslaví v říjnu, naplánovala takovou hezkou akci, domluvila se s producenty a taky s kinaři a nabízí filmy, které se v Ústeckém kraji točily za stovku. Za 100 korun toho dnes mnoho nepořídíte, i lístky do kina jsou většinou mnohem dražší, takže za stovku můžete vidět třeba hned dnes v Teplickém domě kultury od 17.30 Úsměvy smutných mužů a od 8 večer Amerikánku. Tolik tedy provázání kulturních typů s naším rozhlasovým programem. No a teď už pozvánky a jejich spousta, aby taky ne, když je před námi víkend. Páteční večer se hodí k tomu, aby člověk vyrazil za muzikou a těch šancí, kde nějakou muziku potkat, máte na severu hned několik. V Jiříkově u Rumburku dnes v centru města od 4 začíná Homerfest. Na festivalových pódiích se tady dnes a zítra vystřídají kapely jako Opět a Radeček, Vohnout, Krucipis, Kbuty, Jojo Band nebo zpěvačka Olga Lounová a vystoupí taky kouzelník Richard Nedvěd. Dnes a zítra v Jiříkově u Rumburku. Úplně jiná muzika bude znít v Budyni nad Ohří. Tamní vodní hrad ode dneška až do neděle hostí budyňského poutníka, což je tradiční festival folk a country muziky. Letos se koná už po 31. a vy na něm tentokrát můžete potkat kapely Hoptrop, Schovanky, taky Petra Kocmana, Jindru Kejaka nebo revival Michala Tučného z Plzně. V Budyni nad Ohří to folkem bude žít ode dneška až do neděle. No a pozvánka, která se omezuje na dnešní den, je taky na muziku a zase úplně jinou. Teplice, park za domem kultury, tak tam dneska bude znít punk pod názvem Punk's Not Dead, tedy punk není mrtvý. Můžete být svědkem vystoupení kapel, jako jsou Vítkovo kvarteto nebo Doktor Pepe, taky Vysací zámek, to bude asi hlavní hvězda večera, ale i Vítkovo kvarteto zní, myslím, dost lákavě. Tak pokud ještě nemáte plány na dnešní večer, věřím, že jste v našich nabídkách našli něco, co vás mohlo lákat. Posloucháte Český rozhlas Sever, v něm za malou chvíli písničky s Františkem Janačíkem. Ještě předtím ale trocha muziky Klein Fischer a taky Marie Rotrová. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové na dnešek v Ústeckém kraji slibují teploty i okolo 40 stupňů Celsia ve stínu, k večeru i přehánky nebo bouřky. V Českém Švýcarsku se dnes koná setkání strážců přírody. V noci na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu 35 z Turnova na Liberec. Přes den jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky, teploty oficiálně do 38 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V Ústeckém kraji bude přes den převládat jasno až polojasno, odpoledne se postupně bude vytvářet kupovitá oblačnost, na sklonku dne se místy vyskytnou i přehánky nebo bouřky. V ranním vysílání Českého rozhlasu Sever to řekl ústecký meteorolog Jan Hrubý.
4: Očekáváme od 35 až do 38 stupňů Celsia a máme i výstrahy, a to na vysoké teploty, na slonou zátěž s teplem a na požáry, a stále máme i smogovou situaci na přízemní ozon.
2: Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. Připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Ta pořádá na louce u Dolského mlýna osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se dozvědí zajímavosti z práce strážců, mohou si vyzkoušet své znalosti přírody, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: Tam budou třeba některé nástroje, které právě používají naši strážci k tomu, aby podchytili požáry v jejich raném stádiu, takže tam bude nějaká ukázka hasičské techniky.
2: Akce končí v 15 hodin. Ředitelství silnic a dálnic v noci zpátka na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit číslo 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. V sobotu přes den se pak úsek znovu otevře. Hranici mezi Marokem a španělskou africkou enklávou Setúa podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území také snaží přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich jich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Setúy kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sanchez. Španělské enklávy Setúa a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží afričtí migranti dostat.
0: Počasí.
2: Převládá jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty od 33 do 38 stupňů ve stínu, na horách do 32 stupňů. Meteorologové stále vydávají varování, aktuálně platí před velmi vysokými teplotami, je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu, hrozí přehřátí a varují také před dehydratací a nebezpečím požárů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V centru Ústí nad Labem policie pokračuje v řešení nehody v křižovatce Masarykovy ulice a výjezdu od Špitálského náměstí pod hotelem Clarion. Jedná se o srážku osobního auta s motorkou, problémy s průjezdem čekejte ještě přibližně půl hodiny. Na výjezdu z Hoštky na Štětí se srazilo nákladní auto s osobním a pozor, na výjezdu ze Zákup na Lasvice na Českolipsku v křižovatce je hned za Zákupy na vozovce rozlitý olej. jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Manželé Macháčkovi spolu kdysi ještě jako partneři jeli kolem budovy nádraží v Kovářské a vůbec se jim nelíbilo, v jakém je stavu. Od Správy železnic ji pak koupili, aby ji zachránili. Dnes společně s dalšími partnery nabízejí na vrcholcích Krušných hor takzvaný glamping, tedy přespávání v upravených vagónech, a peníze za ubytování investují do rekonstrukce výpravní budovy. Naším dnešním hostem bude Štěpán Macháček, jinak také bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. A povídat si s ním už po písničce bude Robin Rerich.
0: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je Štěpán Macháček, reportér radiožurnálu z Blízkého východu, ale taky majitel nádraží v Kovářské. Jak jste se k tomu nádraží dostal?
2: No, bylo mi líto toho místa, protože tudy jsme často procházeli a to nádraží, i když bylo opuštěné, nebo možná právě proto, mělo obrovského ducha. Ten prostor celý, nejen ta nádražní budova, ale vůbec to, že je to v lese, vedou tudy koleje, po kterých jezdí občas nějaké vlaky a celé je to komplex z 19. století a najednou mi došlo, že je v takovém stavu, že pravděpodobně brzy nebude, že byly tady demolice dalších nádraží na trati a bylo jasné, že to potká tenhle osud i tohle nádraží. Takže trošku jsme se hesli a řekli jsme si s tehdy přítelkyní, dnes manželkou, že zkusíme oslovit majitel zprávu železnic, jestli by nešlo s tím ještě něco udělat a ta jediná cesta byla tedy požádat o odkup, což jsme vůbec nedoufali a řekli jsme si, no tak to zkusíme a ono to vyšlo.
1: Co všechno vlastně k nádražní budově teď patří vám?
2: No tohle je teda výpravní budova, přesně řečeno, čili ta hlavní budova, které všichni říkají nádraží. A pak jsou tady další členové spolku, který se vytvořil kolem nádraží a tím patří další budovy, to znamená drážní vodárna, přes koleje tady, dále pak vechtrovna, čili strážní domek na konci nádraží a některé pozemky kolem, ale ty koleje a vlastně gro toho provozu tady stále patří drahám, tedy správě železnic, takže tady je nadále drážní provoz a my v podstatě musíme tak jako spolupracovat trošku s tímhle správcem železniční cesty.
1: Správce železniční cesty má koleje, provozuje po nich drážní dopravu a vy se v té těsné blízkosti, v tom těsném sousedství, blízkém sousedství snažíte podnikat vlastně asi v turismu.
2: No, v turismu to je spíše taková, řekl bych, podpůrná záležitost, protože my se snažíme skutečně vrátit tomu místu život, zachránit ho a to by se nám nedařilo, pokud bychom neměli nějaké příjmy, které tohle všechno podpoří. A nakonec tedy, a to nebyl původní plán, ale nakonec z toho vykrystalizovalo to, že tady teď poskytujeme ubytování ve vagonech, které jsme také jakožto vraky pořídili až v průběhu. A ukázalo se to jako hezký model, protože lidé, kteří sem jezdí a ubytují se tu, tak vlastně vědí, že přispívají na záchranu toho nádraží, že ten výnos z toho ubytování půjde do další rekonstrukce. Takže se to hezky zacyklilo a pro nás je to teď už hlavní zdroj tedy financí na to, aby jsme mohli v té rekonstrukci pokračovat.
1: Rekonstrukce výpravní budovy, té hlavní nádražní budovy, stojí peníze, asi máte pravděpodobně nějaký projekt, co s nádražní budovou bude?
2: Projekt máme, pochopitelně jako stavební projekt, ale máme i ideu, co tady budeme chtít dělat. Nádražní budova bude částečně pro veřejnost otevřená, to znamená, bude tady expozice věnovaná nádraží Kovářská a trati, bude tady expozice věnovaná lidem, kteří na nádraží působili, kdysi dávno a lidé z Kovářské si je ještě pamatují, čili osobnosti našeho nádraží. Budou tady krátkodobé výstavy, možná nějaké koncerty, možná nějaké občerstvení, čili to bude vlastně, a také doufáme, že čekárna pro lidi za nepřízně počasí, která je tady velice častá na Kovářské. Čili to je ta část, která bude pro veřejnost. Další část bude soukromá, pro bydlení naše a další část by měla generovat zase nějaký příjem pro tu budovu, pro její provoz, který bude určitě nákladný, to znamená zase se tu bude moct ubytovat v nějakých menších apartmánech, nebude jich moc, ale nějaké ubytování tady chystáme.
1: Říká host dopoledního expresu Štěpán Macháček.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračujeme v povídání se Štěpánem Macháčkem o nádraží v Kovářské. Na nádraží, nebo u nádraží v Kovářské, na kolejích ubytováváte lidi. Ten název glamping, co to vlastně znamená?
2: Glamping, to je z anglického glamorous camping, takže něco jako luxusní kempování, ale to je rozsáhlý pojem pro spoustu typů ubytování, ale to, co to v sobě zahrnuje, je, že je to jednoduché ubytování, ale zároveň s luxusem a čistotou, kterou si člověk představí spíše v dražších hotelech a podobně. Já nevím, jestli my jsme typickým příkladem glampingu. Jsou to vagony, které jsou moc pěkně udělané vevnitř. Pomáhal nám to dělat architekt, nebo dělal architekt Štěpán Řehoř, navrhoval interiéry i technické detaily těch vagonů. Vagon má v sobě úplně všechno, co ubytování normální tedy obsahuje. To znamená, jsou tam koupelničky s teplou vodou, záchodem, je tam plně vybavená kuchyň, je tam spaní, je to odizolované, takže se tam dobře zatopí i v těch nejchladnějších zimních měsících. Čili v tomto smyslu si myslím, že vlastně ten vagon, který na první pohled vypadá jako, že by člověk očekával nějakou ubytovnu, ale uvnitř je to opravdu příjemné ubytování, tak možná právě proto tu kategorii nebo tu skupinu glampingu splňuje.
1: Mluvili jsme o tom, že vlastníte výpravní budovu, část pozemků, ale Správa železnic tady provozuje dráhu a jezdí tu vlaky kolem. Jak je to s tím, s těmi vagóny, kde vlastně máte ubytování, kde stojí?
2: Stojí na jedné ze tří kolejí, které jsou ještě ve stanici Kovářská. Kolej, která není používaná a není vlastně ani sjízdná, protože je ve špatném technickém stavu, tak jsme se dohodli se Správou železnic na pronájmu části té koleje, na které vagony stojí. Takže tohle je vlastně ten koncept, i proto jsem říkal, že spolupracujeme se Správou železnic, takže i v tomto. Jsou tu další dvě koleje, po kterých vlaky jezdí, občas se tu křižují takzvaně, což nemá nic společného s křesťanstvím, ale to je výraz, když se vlaky vyhýbají, takže dvě koleje jsou provozní a ta třetí, která je už hodně zarostlá, také smrky, tak je ta, na které stojí naše hitláky.
1: Kolik hitláků tady máte a vlastně jak to ubytování nabízíte?
2: Jsou čtyři ty vagony a ani nechceme, aby jich bylo víc, protože jednou z obrovských devíz toho místa je ten klid, který tu je, takže nechceme zahušťovat ubytování dalšími lidmi. Jezdí sem lidé právě pro to ticho a pro ten klid, který celé to nádraží obklopuje. A v podstatě nabízíme ubytování pouze přes naše webové stránky a tam máme ubytovací systém takový a všechno si spravujeme sami, čili zatím nevyužíváme žádných externích prodejců a lidé chodí nebo hledají to ubytování právě na našich stránkách.
1: Je o takovéto ubytování typu glamping, jak jsme ho popsali, zájem?
2: Obecně si myslím, že zájem je, i když teď už je možná trošku inflace těch glampingových ubytování, tak možná, že trošičku klesá, že to lidé už vyzkoušeli, ale pokud jde o naše vagony, tak s uspokojením vidíme, že ten zájem neutuchá, že tedy lidé zájem mají, je to asi hodně specifické místo, které si mnozí z nich oblíbili a vrací se. A také si myslím, a nebo spíš to mám potvrzené od těch lidí, kteří sem jezdí, že vlastně vědí, že přispívají tím na rekonstrukci a záchranu toho nádraží a že je to vlastně součást jejich takového příspěvku, který rádi dají na podle nich dobrou věc.
1: Vypráví Štěpán Macháček o glampingu na nádraží v Kovářské.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším hostem zůstává Štěpán Macháček, reportér Českého rozhlasu z Blízkého východu a majitel nádraží v Kovářské. Jak se tyto dvě činnosti, to znamená činnost reportéra z Blízkého východu z dálných krajin pro nás a obhospodařování nádraží v Krušných horách dá skloubit dohromady?
2: No špatně, protože po celou dobu, když jsem na Blízkém východě a v Káhiře, kde tedy s rodinou žiji, tak toužím potom být tady a potřebuju být tady. Na druhou stranu nás to táhne i tam zase zpátky, takže je to trošku taková schizofrenie, bych řekl, rodina. Ale pokud jde o ty praktické věci, tak naštěstí díky moderním technologiím tak se daří tak nějak všechno řídit a plánovat i z té Káhiry, kde jsme po většinu roku, ne celý rok, teď se nám daří být třeba v létě hlavně tady na Kovářské, ale většinu roku v Káhiře jsme, takže vše je potřeba hold řídit tam odtaď všetně prací, které ale přes různé videokonference se zedníky, tak v zásadě se i to dá, ale samozřejmě bylo by to mnohem lepší, kdyby jsme byli přímo tady na místě. Život zatím hold nám ty cesty rozdělil, takže pořád jsme jednou nohou v Egyptě a jednou nohou tady na Kovářské.
1: Je to i rozdíl toho podnebí. Sídlíte teda v Káhiře, to počasí Káhirské a Kovářské je diametrální rozdíl.
2: To je, i když jsme přijeli tentokrát na konci června sem, tak ten rozdíl byl opačný. Tady bylo větší horko než v Káhiře, tady na Kovářské a vůbec v České republice, ale obecně to tak je, teď zrovna jsou chladné dny. No, je to součást toho, proč nás to láká, že kolikrát si říkáme, že je čas z Káhiry už se vrátit na Kovářskou a užít si chladnějších a deštivých dnů trošku třeba, že nás to vyloženě osvěžuje tady. A pak zase, když přichází podzim, tak si říkáme, no tak už, aby jsme byli zpátky v té naší teplé, vyhřáté Káhirce, jak říkáme našemu oblíbenému a místu, kde žijeme. Zároveň, ano, je to obrovský kontrast. Já myslím, že větší kontrast snad ani nemůže být jak v tom podnebí, tak vlastně v tom místě, protože Káhira je obrovské, rušné město, 20-milionové, plné zvukového a znečištění a znečištění také vzduchu. A tady naopak, na Kovářské je totální klid, nikde nikdo a je tu krásná, čistá příroda.
1: Je to tak, že to putování profesní, ta profese reportéra z Blízkého východu je u konce. Budete pravděpodobně teda mít víc času a půjdou práce v Kovářské rychleji?
2: To bych rád. Na druhou stranu sice jsem opustil post blízkovýchodního zpravodaje, zároveň v Káhiře zůstávám jako spolupracovník Českého rozhlasu i nadále a máme děti a ty mají v Káhiře školu, takže zatím toho času vlastně, který bychom navíc mohli věnovat Kovářské, nebude tolik, ale budu se snažit hledat cesty, jak to trošičku upravit, aby jsme byli víc v Kovářské než dosud.
1: Říká Štěpán Macháček, host dopoledního expresu.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu je Štěpán Macháček, reportér Českého rozhlasu Radiožurnálu z Blízkého východu, z Káhiry, a také majitel nádraží v Kovářské. Na rekonstrukci té výpravní budovy získáváte peníze ubytováváním hostů. Jak je na tom turistický ruch v těch Krušných horách z vašeho pohledu?
2: No, z našeho konkrétního pohledu z Kovářské jsou Krušné hory za Klínovcem a před Klínovcem. To, co je za Klínovcem, tak tam je poměrně rušný turistický ruch, to znamená Boží dar a Bertami a tak dále, ale tady v té oblasti Kovářská, Vejprty, Měděnec je to výrazně jiné. Tady je to ještě hodně spí. Všimli jste si v posledních letech, že hodně udělala stezka Českem, která prochází kolem nádraží, takže potkáváme lidi s batohama, to je krásná věc, ale obecně třeba infrastruktura tady v té části Krušných hor turistická je na tom mizerně, což mnozí vyhledávají, že je to vlastně ještě pořád dost opuštěná část hor. Na druhou stranu těch možností třeba kam se jít najíst, kde se ubytovat, je tady strašně málo, takže tohle to je skutečně ještě spící část těch krušnohorských sudet, které se ještě příliš, bych řekl, neprobudily k nějakému novému modernímu životu.
1: To, o čem jste mluvil, je v podstatě ta ústecká část Krušných hor, nicméně Krušné hory jsou podobně jako celý Ústecký kraj brány jako ty sudety, z kterých po válce byly nuceně vystěhováni němečtí obyvatele, a tady v srdci těch Krušných hor je to asi nejvíc znát, že z těch relativně osídlených vesnic před válkou jsou osady několika málo domků. Je to znát, jak je hodně vysídlená ta oblast?
2: Je to znát, některá města Přísečnice, což bylo velké město, relativně nedaleko, tak ta úplně zmizela, i když to bylo spíš důsledkem výstavby přehrady, ale samozřejmě předtím přišlo obyvatelstvo také, takže do dneška to znát je. Mladí lidé tady z Kovářské, co vím, tak moc nezůstávají, spíše se stěhují do Podkrušnohoří, takže vlastně těch stálých obyvatel spíše ubývá. Co jsem si všiml, tak jsou tu ne davy, ale jsou tu lidé, kteří přicházejí naopak a vyhledávají tu oblast právě proto, jaká je, to znamená trošku jako jsme my, tak několik podobných projektů lidí, kteří tady nebydleli dřív, nežili dřív, žili ve městech buď v Podkrušnohoří, anebo i v Praze a v vzdálenějších městech, tak sem přicházejí a snaží se tu právě něco podnikat, něco dělat.
1: Hledají ten potenciál?
2: Hledají potenciál a vidí ho tady ten potenciál, ale jak říkám, není to žádná davová záležitost, jsou to jednotlivé projekty, o kterých moc dobře víme, které tady vznikají a které rádi sledujeme a rádi se s nimi družíme.
1: Říká Štěpán Macháček, aktér Mozaiky regionu, vědců Ústecké univerzity a dnešní host dopoledního expresu. Děkujeme.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kulturní akce skupiny lidí z malé obce na hranici Děčínska, Litoměřicka a Českolipska přesahují daleko za hranice regionu. Merboltický sousedský spolek je i díky tomu na seznamu aktérů pozitivní změny v projektu Mozaika proměn regionu vědců z Ústecké univerzity. A aktivity spolku nám právě teď představí severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Jednou z těch aktivit je Sheep Hall Party, tedy hudební program v ovčárně. Už má svoji tradici a běžně ji navštíví i 150 lidí. Koná se právě dnes a večer tu nejprve vystoupí jazzové trio Veřejně nepřístupná vodní plocha jako hudební skupina. Vodní plocha hraje Navarovou, pak představí skvělou tvorbu Zuzany Navarové a hudební produkci dnes zakončí skupina Taking Off.
1: Jaké další akce v Merbolticích pořádají?
2: Je to hodně. Třeba Masopust, filmové promítání nazvané Krátký film v dlouhé vesnici, nebo akci Koza líhá ve chlívku. Sousedský spolek v Merbolticích funguje od roku 2011. Dali se vlastně dohromady mladí lidé, kteří se do vesnice přistěhovali a spolkovou činností chtějí pozvednout ten společenský život v obci. Už tehdy začali zapojovat i své děti a pro děti je i další část těch aktivit. Například dnes před tou Sheep Hall Party budou na jakémsi jarmarku prodávat své výrobky. Viděl jsem třeba náramky z korálku. Už příští týden pak do Merboltic zavítá putovní, kočovný spolek Kolohnát, uskupení složené z lidí chodících i pohybujících se na vozíku a zahrají představení Karlík a továrna na čokoládu. A to na zahradě a dvorku domu předsedkyně toho merboltického sousedského spolku.
1: Kolik lidí je takhle aktivních v tom společenském životě? Kolik se jich v rámci spolku dává dohromady?
2: Ty konkrétní počty neznám, v rámci spolku je několik lidí, ale celá obec, která se vlastně táhne 4 kilometry podél Merboltického potoka, má asi 120 stálých obyvatel. Díky mimořádně dochovaným zhruba 90 stavením té takzvané typické lidové architektury byla obec roku 2005 prohlášena vesnickou památkovou rezervací. A vlastníci těch statků a podstávkových domů se vlastně rádi takto setkávají a udržují společenský život. Velkou podporu mají i ve vedení obce, která na činnost spolku finančně přispívá
1: říká,
2: a na ty akce.
1: Říká Robin Rerich, který se před spalujícími slunečními paprsky schovává ve stínu u Merboltického potoka, který protéká celou obcí a lemuje tu 4-kilometrovou silnici. Pokud jste v Merbolticích nikdy nebyli, tak radím, vyražte. Je to tam vážně moc pěkné a navíc dneska se tam ještě můžete bavit. Robine, děkujeme za informace a šťastnou cestu z Merboltic.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Michal Tučný v závěru dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever za 9 minut bude 12 a ještě před pátečním polednem nás v programu ve vysílání Českého rozhlasu Sever pravidelně čeká recept Slávky Brádlové. Dneska to bude sladkost, která potěší všechny vegany.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme recept na veganské muffiny, ale stejným postupem můžete připravit muffiny neveganské, jenom použijeme klasické mléko a na krém máslo. Tak na ty veganské budeme potřebovat 125 gramů polohrubé mouky, 90 gramů cukru, 3 nebo 4 lžíce jemně strouhaného kokosu, 1 kypřící prášek s vinným kamenem, 10 gramů, asi 2 lžičky strouhané citronové kůry a 1 lžíci citronové šťávy, 12 lžic tekutého kokosového mléka, 6 lžic oleje. Tak těch surovin je poměrně dost, ale všechny recepty najdete rozepsané i na webu Českého rozhlasu Sever. Ostatně s těmi surovinami ještě nekončíme, protože na tyhle muffiny si připravíme také zdobící krém. A na něj budeme potřebovat 0,5 litru mandlového mléka, 1 sáček vanilkového pudinku, 3, maximálně 4 rovné lžíce cukru a 250 gramů rostlinného tuhého tuku. Do mísy dáme prosátou mouku, cukr, kokos, prášek do pečiva, citronovou kůru a promícháme. Těsto pak zaděláme kokosovým mlékem, olejem a citronovou šťávou a dobře propracujeme. Lžící těsto vkládáme do papírových košíčků v mafinové formě a pozor, neplníme do okraje pečením těsto na bide. Pak pečeme ve středně předehřáté troubě, to je takových 170 nebo 175 stupňů. Pečeme zhruba půl hodinky a uděláme si test špejlí, jestli už je těsto propečené. Z mandlového mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme puding a necháme ho úplně schladnout. Rostlinný tuk našleháme a pak do něj postupně přišleháváme studený puding a došleháme. Sáčkem s ozdobnou koncovkou pak ozdobíme mafiny krémem a můžeme dílo korunovat ještě nějakým ovocem, třeba malinou nebo borůvkami nebo nastrouhanou citronovou kůrou.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Desítky popadaných stromů uklízely během větrné noci hasiči v Ústeckém kraji. V Oseku na Teplicku rezervují na koupališti místa pro držitele permanentek. Do volného prodeje jde maximálně 300 vstupenek. Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a vysoké teploty 35 až 38 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Hasiči zasahovali během dnešní noci a rána v Ústeckém kraji u desítek popadaných stromů. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa to bylo kolem 35 událostí po celém kraji. Stromy kvůli větrnému počasí padaly na silnice, v jednom případě taky do kolejiště. Hasiči stromy rozřezali a odstranili. Koupaliště v Oseku na Teplicku přeplnili poslední červnový víkend návštěvníci. Město proto zavedlo nová pravidla. Část kapacity rezervovalo pro majitele permanentních vstupenek. Zbytek jde do volného prodeje.
2: Tady bylo tolik lidí, ale tolik, že se nedalo udělat tempo, opravdu. Takže se nedivím, že to takhle udělali.
3: Dagmar využívá v létě svoji permanentku prakticky denně. Je stálou návštěvnicí oseckého koupaliště. Podle nezávislého starosty Václava Krtka letošní návštěvnost v horkých dnech stoupá třeba kvůli zavřenému koupališti Koldum v sousedním Litvínově.
4: Za prvý extrémní vedra, za druhý zavřený Koldum.
3: Permanentku si může koupit kdokoliv, občanům Oseku na ní přispěje město. Z Oseku Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Nedostatkový lék tamoxifen teď v některých lékárnách je dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
5: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je. Sport.
0: Fotbalová asociace České republiky by už za necelou hodinu měla oznámit jméno nového trenéra mužské reprezentace. Národní tým by měl vést španělský kouč Santi Denia. A fotbalisté Sparty vyzvou v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Zápas začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a také dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Přes den očekáváme skoro jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Děčínsku mezi Chřibskou a Rybništěm silničáři opravují povrch vozovky. Ta je proto zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Lenkou.

0: Poslední červencový den roku 2026 se neobejde bez písniček na přání. Český rozhlas Sever je pro vás, má každý všední den po 12. hodině. No a jelikož hodiny ukazují 12.10, je nejvyšší čas začít. Od teď až do jedné máte šanci objednat si u nás písničku, která udělá radost vám nebo vašim blízkým. Ta objednávka může proběhnout dvěma způsoby, buď telefonicky na čísle 475 212 212 nebo písemně. No a pro ten písemný kontakt můžete využít hned dva způsoby, buď nám pošlete SMSku na číslo 90 011 04 a nebo napíšete e-mail, který odešlete na adresu zahrajte@rozhlas.cz. A e-mailová schránka Českého rozhlasu Sever se zdatně plnila už dlouho před začátkem dnešní hodiny splněných přání, tak pojďme začít právě e-mailem. Dobrý den, Leničko, zdravím vás i všechny posluchače a prosím písničku Růže kvetou dál od Heleny Vondráčkové. Bude pro milou Andělku ze Hřivic k narozeninám. Milá Andělko, přeji ti hlavně pevné zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože jí je málo a hodně všeho, co by za to stálo. Z upřímného srdce přeje kamarádka Boženka Švatlenka ze Žatce. Je to nejenom pro dnešní narozeninovou oslavenkyni, ale taky pro všechny, kdo poslouchají a kdo by mohli mít z pozdravu od Boženky ze Žatce radost.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst a jejich špínou,

0: Tak tohle byla taková písničková kytice růží pro Andělku k narozeninám. No a před námi je dnešní první telefonické přání a já přeji hezké odpoledne paní Marii z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače po další odmlce. Byla jsem 2 měsíce nemocná s nohou a proto bych chtěla poslat písničku panu Miloslavovi do Povrlu, paní Marušce do Děčína, jak se jmenuje, Božence do Liberce, Haničce Básničce a její rodině a všem známým a všem, kterým jsem chyběla. A moc zdravím vaše rádio, jsem ráda, že už jsem zase doma a písničku posílám i vám do rádia za krásné písničky. Poslouchala jsem je celý 2 měsíce, co jsem ležela po nemocnicích a jinak moc děkuji a nashledanou.
0: Marie, my jsme moc rádi, že už jste zase s námi, tak ať zdraví už nezlobí, ať noha funguje, jak má a vy si můžete užívat naší společnosti. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky nashledanou, děkuji.

0: Moravské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a písničky na přání. My tu měli Krištofy a poslechli jsme si je proto, že právě písničku od nich chtěla poslat. Tady je ten e-mail Maruška z Chomutova a posílá ji nám do rádia, ale hlavně Marcelce, Radce, Milence do Českého ráje, Božence do Jirkova, Ivetce do České Lípy, Jarmilce do Nuslí, Marušce do Děčína a Marušce do Šestajovic a taky zdraví do Německa a do Litvínova. Těch adresátů je spousta, tak já doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. No a teď tady mám takový jako problém. On se mi někdo dovolal, já jsem ten telefon zvedla a domluvila jsem se na písničce, která zazní. Měla to být Byla jedna holčička od sester Alanových, ale volající se mi ztratila a já si teď nejsem jistá, jestli je to ta, kterou jsem zvedla v zápětí. Asi spíš ne. Dobrý den, kdo je na drátě?
1: Dobrý den, tady Dáša s Ústím nad Labem.
0: A vy jste nechtěla písničku Byla jedna holčička, že ne?
1: Ne.
0: Výborně. Ne. Tak mi řekněte, jakou písničku byste chtěla a já vám ji najdu.
1: Já bych chtěla písničku od Radka Tomáška, Boxer.
0: Dobře, to nebude složité hledání, to půjde. No a komu ji pošleme?
1: Já bych ji chtěla poslat synovi, který není 11 let mezi náma a on chodil boxovat, tak tu písničku měl hrozně rád, tak bych mu ji chtěla zahrát. Pak bych to chtěla dát zahrát svý mamince, která už taky není na světě, je mezi těma mýma známýma, co už dávno umřeli. Já vím, je to smutný, ale chtěla jsem jim popřát v pondělí, ale nedovolala jsem se až teďka k vám.
0: No tak to vyšlo alespoň dneska, takže si dáme takovou vzpomínací od Radka Tomáška. No a pak pustíme ano. Ty sestry Alanovi, které sice si nepamatuju, od koho jsou a vůbec nevím, pro koho jsou, ale věřím, že udělají radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já přeju všem hezký víkend, hlavně i vám. Vám pěkný taky. Víkend. Děkuju moc za přáníčko.
0: Naslyšenou.

0: Pro Janu z Děčína nebo od Jany z Děčína byla tahle písnička. Jmenuje se to Byla jedna holčička, přestože když si Jana objednávala, tak jsem měla pocit, že vůbec nevím, o co jde. Ukázalo se, že tohle jsem někdy slyšela. Věřím, že jste na tom stejně a že jste teď spolu se mnou vzpomínali na časy opravdu dávno minulé. Teď se ale vrátíme do současnosti, protože na telefonu máme posluchačku, která nezmizela, a to sice Boženu Zírkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Leničko, a všechny posluchače. A já se chci připojit ke gratulantům Andělce Dřivic, popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, aby si ten narození nový den hezky užila. A tu písničku pak řeknete vy a já ještě to pošlu Marušce do Chomutova a Božence do Žadce a Hance do Touchovic. A je to pro všechny posluchače. Děkuju. A pro vás taky.
0: Já moc děkuju.
1: A zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou. No a dostala jsem za úkol, že mám říct tu písničku, tak já ten úkol splním. Čeká nás Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a jejich Holka z Polabí.

0: Taky máte tak rádi způsob, jakým Zdeněk Svěrák zacházel s jazykem? Polabanka. Nádherné. No a před námi je další písnička na přání, tentokrát od Ilonky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás, paní Lenko, a celé rádio. Báječné rádio Sever, bez kterého už si neumím ani představit svůj den. A chtěla bych zahrát písničku od Tomáše Linky, Chci být voda na tvůj mlín.
0: Písnička je připravená.
1: Tu písničku jsem vůbec neznala, já nevím, jestli je nová, nebo jestli mi nějak unikla, ale strašně hezká je, takže nám ji zahrajte všem pro radost.
0: Písnička je připravená, já za to, jak jste říkala, šikovné a pěkné rádio, moc děkuju za to, že jste s námi a posílám písničku, kterou jste i díky nám objevila. Tak se mějte moc hezky. Naslyšenou.
1: Vy se mějte taky hezky a přeji vám hezký den. Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek a jedna z písniček, které nestárnou, jen malá informace o té písničce od Tomáše Linky, kterou jsme slyšeli před tím, před chvílí. Chci být vodou na tvůj mlýn je píseň z roku 1993, takže žádná žhavá novinka, ale je dobře, že jste ji objevili, protože je vážně hezká. No a my si teď pustíme další nádhernou písničku z úplně jiného spektra, z úplně jiného konce té široké hudební nabídky, kterou pro vás Český rozhlas Sever má. A vybrala ji Sylvie z Prahy, protože se včera dívala na reprízu pořadu Marka Ebena Na plovárně s Glenem Hansardem, který, jak víme, nešťastně zemřel, a on v tom rozhovoru vzpomínal na to, jak jeho kapela Frames prorážela do světa a že stejně jako The Frames to měli taky Cranberries. Tahle kapela už bohužel taky neexistuje, jejich úchvatná zpěvačka Dolores je po smrti, takže si teď dáme hit, který ale od doby svého vzniku nic na síle nestratil. Tady jsou Cranberries.

Cranberries a jejich zombie, posloucháte Český rozhlas Sever, pořad písničky na přání, no a těch přání, která se nám sem vejdou před 13. hodinou, už nebude mnoho. Konkrétně budou dvě. A to první přečtu hned teď. Prosím o zahrání písničky Cesta životom pro našeho hodného a statečného tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Chtěli bychom tatínkovi moc poděkovat za krásné dětství a za všechno, co pro nás holky společně s maminkou udělal. A podepsány pod tímhle krásným přáním jsou Ivo, Ona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. Holky přejí krásný slunečný den vám všem. No a mně už zbývá poslední přáníčko, to dorazilo jako SMSka, a to sice od Zdeny. Prosím od Kohena píseň Haleluja pro vás a taky Františkovi a Hance do Kralup.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V krásném březni dnes uctí památku obětí výbuchu muničního skladu a následného masakru německého obyvatelstva z roku 1945. Ústecká koupaliště mají o víkendu prodlouženou provozní dobu. Policie dopadla násilníka, který v Jablonci nad Nisou napadl dvě ženy. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a vysoké teploty, 35 až 38 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V krásném březně si dnes lidé připomínají 81 let od výbuchu muničního skladu a následného masakru Němců na Benešově v Mostě v Ústí nad Labem. Památku všech obětí ve 2 hodiny v ulici U Cukrovaru uctí zástupci spolku Němců a přátel německé kultury Heimatkreis Aussig a také ústecké radnice.
3: V tomto roce se připojuje také biskupství litoměřické, které tento rok vyhlásilo jako rok smíření Čechů a Němců. V 6 hodin proto začíná v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem mše svatá. Tu povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Z Ústí nad Labem Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
2: Tento víkend si mohou návštěvníci ústeckých koupališť Brna a Klíše užít prodlouženou otevírací dobu od 9 do 21 hodin. Od pondělí 3. srpna se ale obě vrátí k běžné otevírací době, a to od 9 do 20 hodin. V systému Munipolis o tom informovalo město Ústí nad Labem. Policie v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek dopadla 42-letého muže, který v části Mšeno napadl dvě ženy. Komisař ho obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění. Činů se pachatel dopustil v uplynulých 14 dnech, doplňuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Nadále probíhají další úkony trestního řízení, v rámci kterých komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu vzetí muže do vazby. Za spáchání uvedeného zločinu a přečinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 10 let.
1: Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky představila ve videu na sociálních sítích nového trenéra reprezentace. Je jím 52-letý Španěl Santi Denia. Už dopoledne se kvůli tomu sešel výkonný výbor asociace. A fotbalisty Sparty čeká první domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. Od 19 hodin nastoupí proti Zlínu, který v úvodním kole podlehl ostravskému Baníku 0-1. Pražané také nebodovali. Na hřišti Zbrojovky Brno prohráli 1-3.
1: Počasí.
2: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a také dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici SNP. Srazila se tam dvě osobní auta. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Vítejte u nás, vítejte na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
5: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svlažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme my si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte veleblosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazují v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, z téma země můj Kazachstán. Moje hobby ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo, takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni ji měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: A je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky. To jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cejhamovou.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten déšť od Heleny, teď tu máme modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdalová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano. Ne? Přesně tak, 40, 1, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let, a já bych doporučila radši než klobouk, nosme deštník, je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší, ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, či jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co tam máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch? Ano.
1: Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme,
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém těličku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolí už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, vím, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslela, že
1: Tohle zní i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tomto horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No, to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dejchá pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicích.

0: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám, paní, řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
0: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
0: na
1: ne,
0: tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
2: Jsme otevření všem.
1: Ano.
2: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
2: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají, oni mu otékají normálně.

0: nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou petechy.
1: Ano.
0: I když bandážujeme ty nohy.
2: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
1: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamová. Děkujeme moc a další Díky. Dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
2: Ano, lidi. Posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
3: Tady Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
2: ano.
3: kterým si teda změřím nasycenost, saturaci
2: kyslíkem
3: a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97 ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
2: Ano.
3: Bylo to opakovaně.
2: Ano.
3: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má
2: Chápu.
3: Znamenat.
2: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
3: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
2: A berete nějaký lék na odvodnění?
3: Já nevím, beru léky na vysoký tlak
2: no,
3: a na tědění krve.
2: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
3: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
2: ano,
3: na tlak.
2: Ano.
3: Beru
2: No, dobře. Mrkněte.
3: A, ano. A Rivodaron.
2: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
3: Jo, čili nedostatek tekutin.
2: Ano,
3: myslíte.
2: Evidentně.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledovat. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledovat.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teploty dnes můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Kvůli vysokým teplotám zmírnili organizátoři festivalu Lety Troll u jezera Most některé podmínky týkající se deštníků nebo vlastního pití. Urbanistické modely města a fotografie demolic v Teplicích představuje nová výstava Teplického muzea. Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a vysoké teploty, 35 až 38 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra na jihu Moravy. Opatrní by měly být odpoledne lidé, ale i ve zbytku republiky. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na jihu Moravy a ve střední části Česka můžou dnes teploty přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Cisterna s vodou ke kropení návštěvníků u pódia, volně přístupná pitná voda v odpočinkové zóně nebo možnost přinést si vlastní vodu. To jsou novinky, které letos platí na hudebním festivalu Lety Troll u jezera Most. Organizátoři zmírnili některé zákazy kvůli vysokým denním teplotám. Lidé si také do areálu mohou přinášet deštníky, pokračuje ředitelka festivalu Mína Havlátová.
2: Rozvolnili jsme právě trochu ty opatření, návštěvníci si mohou přinášet různé stinné přístřešky, aby měli příjemnější ty dny v kempu. Jsme umožnili to, že si návštěvníci mohou přinášet vodu do hudebního areálu, což většinou podléhalo nějakým zákazům a opatřením v uplynulých letech. Takhle to jsme se rozhodli to povolit.
0: V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška otevřená výstava o stavebním vývoji města ve druhé polovině 20. století. Představuje urbanistické modely města, které muzeum získalo od zrušených institucí po roce 1989, a taky fotografie z rozsáhlých demolic městských částí, říká kurátor výstavy Jindřich Zajíc.
3: Ty tady prezentujeme, je tady zhruba vystavených kolem 250 fotografií plus 9 základních urbanistických modelů těch nových výstaveb, které zachycují výstavbu jak v centru, tak vlastně na Bílé cestě, Nové Vsi, Trnovanech i vlastně částečně v Šanově.
0: Výstavu v síni Šárka nad Ptačími schody doplní komentované prohlídky, architektonické vycházky, přednášky architektů nebo výtvarná díla. Sport. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Počasí. Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a také dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 na 37. kilometru ve směru na Chomutov došlo k nehodě. Havarovalo tam osobní auto a na místě zasahují záchranné složky. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pohodové odpoledne, Český rozhlas Sever, zprávy od Petry Firstové jste právě slyšeli a já vám přeju krásné páteční odpoledne, jde-li to v tomhle vedru, ale pokud zůstanete naladěni, určitě vás potěšíme další zastávkou zámeckého léta. Kam se podíváme tentokrát? No tak například Chlumec nad Cidlinou. Pak tu budeme mít zprávu od hygieniků. V Ústeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali na 30 letních táborů. A jak ty kontroly dopadly, to nám řekne Kateřina Kučerová v našem vysílání. Teď písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Ilona Čáková.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: Až do Massachusetts nás vzal Václav Neckář. Pohodové odpoledne 10 minut po 14. No a jenom připomenu, že o víkendu, v sobotu i v neděli po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Už zítra se vypravíme do Světle nad Sázavou a v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě teď, a dneska bude tím cílem našeho průvodce Františka Kinského zámek Nebílovy.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně. Zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebrandta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům, a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Škvor na Českém rozhlasu Sever, já přeju pěkné odpoledne, k létu samozřejmě patří také tábory, jak jinak. No a hygienici během července provedli v Ústeckém kraji už 30 kontrol dětských táborů podle krajské hygienické stanice, se jako vždycky zaměřili hlavně na stravování, ubytování, čistotu. Jak letošní tábory zatím obstály? Na to se ptám naší reportérky Kateřiny Kučerové. Dobré odpoledne, Kateřino.
1: Dobré odpoledne. Tak dosavadní průběh letošní sezóny hodnotí hygienici jako klidný a podobný tomu loňskému. Tehdy za celý červenec prověřili téměř 50 táborů, zjistili 3 pochybení a rozdali pokuty dohromady za 3,5 tisíce korun. Letošní situaci přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
2: Při kontrolách byly zjištěny pouze 2 jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování dětí, a to při kontrole jednoho tábora. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena 1 pokuta ve výši 1000 korun, žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
1: Hygienici podle Buřičové zaznamenali také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. Ten se neobjevil přímo na dětském táboře, ale na jiné podobné akci pro děti. Co obtíže způsobilo, teď zjišťují epidemiologové. Kromě táboru hygienici zkontrolovali také 6 provozoven, které jim zajišťují stravování, a prošli 30 jídelníčků. Dívali se na to, jak je strava sestavená a jestli mají děti vhodný pitný režim. Pokud objevili nějaký problém, provozovatelům rovnou poradili, co mají změnit.
0: Kateřina, dospěl v půlce prázdnin. Zrovna dneska to tak vychází, takže kolik táborů chtějí hygienici ještě v srpnu zkontrolovat?
1: Do konce prázdnin chtějí podle Buřičové navštívit ještě zhruba 15 táborů. Kontroly si budou vybírat podle předem připraveného plánu, ale reagovat můžou taky na aktuální hygienickou a epidemiologickou situaci. První souhrn za druhý prázdninový měsíc pak zveřejní 17. srpna. Konečné výsledky celé letošní táborové sezony pak představí na začátku září.
0: Říká Kateřina Kučerová, dětské tábory. Tak tedy díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pohodové odpoledne, já doufám, že si ho užíváte navzdory tomu vedru, které panuje. Teploty dneska vyšplhají ke 40 a co si budeme povídat, tohle počasí zaměstnává také urgentní příjmy českých nemocnic, protože zdravotníci řeší mnohem častěji kolapsy, ale taky zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou třeba pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním, protože při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
1: Dobrý den, paní Dejlová.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dejchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod stejný pitný režim a potom opravdu z toho vedra kolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Šestá krosováka a Olympik na Českém rozhlasu Severa. Teď v 14:37 si představíme dalšího ze slavných Severočechů. A tentokrát zamíříme do českého Tubu, kde se narodil archeolog František Josef Beneš.
1: Slavní Severočeši.
2: Za jednoho z průkopníků české archeologie a památkové péče je považován František Josef Beneš, který se narodil v roce 1820 v Českém Dubu. Zpočátku tomu nic nenapovídalo, protože na pražské polytechnice vystudoval chemii. Vypracoval se až na ředitele cukrovarů v Suchdole a Trmicích. Potom šel ale jeho život jinou cestou. V roce 1854 byl jmenován konzervátorem Čáslavského kraje pro tehdejší státní komisi pro výzkum a ochranu památek. Stal se jedním z prvních odborníků, kteří měli za úkol vyhledávat ohrožené historické objekty, dokumentovat jejich stav a upozorňovat na nutnost jejich ochrany. Po studijní cestě do Itálie v roce 1857 se přestěhoval do Prahy. Stal se spolupracovníkem významných kulturních institucí a postupně si získal uznání jako odborník na historické památky. Současně spravoval statky hraběte Haracha v hlavním městě. Velkou část své práce věnoval archeologickému průzkumu. Zabýval se zejména starými hradišti a významnými archeologickými lokalitami, například v Kouřimi, Libici nad Cidlinou, Šárce, na Závisti nebo na Plešivci. V roce 1860 byl pověřen správou archeologických sbírek Národního muzea. Později se stal konzervátorem pražské památkové péče. Publikoval v odborném tisku a stál u zrodu mnoha muzejních a archeologických spolků. Zemřel v roce 1888.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 47 minut a na Českém rozhlasu Sever se teď budeme věnovat jednomu mezinárodnímu dni, protože ten dnešek, 31. červenec, je totiž Mezinárodní den strážců přírody. A tak ti z Národního parku České Švýcarsko uspořádali akci, kde si lidé mohli simulovaně vyzkoušet třeba hašení požáru speciální technikou. A teď už zdravím našeho reportéra Jiřího Jelínka, který si určitě taky něco zkusil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jiří, tak to jsi vyzkoušel.
1: No tak stříkání vody jsem nechal dětem, které si zkoušeli jak ruční pumpování z malých zádových vaků, tak motorovou ministříkačku instalovanou na terénní čtyřkolce. Tady už je ten prout tedy mnohem silnější a s dětskými rukami dokázala ta hadice pěkně zamávat. Já osobně jsem strávil hezké chvíle při pozorování okolních skalních masivů teleskopem s 60-násobným přiblížením. Někde pod převisy by tam měli hnízdit draví ptáci. No, přiznám se ale, že jsem nakonec žádného nespatřil.
0: A co dalšího dneska strážci Národního parku přímo na místě ukázali?
1: No například svoje drony, ty jsou neocenitelné právě kvůli hledání případných požárů. Strážce Jaroslav Hocko mi říkal, že jich je poměrně dost, ani těch letošních se už nedopočítal. O většině z nich se ale veřejnost nedozví, protože jsou malé, podaří se je rychle uhasit právě i díky zmiňované mobilní hasící technice. Zajímavé bylo také vybavení aut, vedle jejich terénního pick-upu byly rozestavěné všechny věci, které strážci vozí, no a bylo tam všechno možné od kleští a pytlů na sbírání odpadků, i to je práce strážců. Přes plně vybavenou lékárničku, horolezeckou výbavu, různé nářadí, motorovou pilu, no až po různé sebeobranné prostředky. Strážci totiž nezřídka narazí na opilé lidi nebo skupiny v přesile, kterým se nelíbí, když jim někdo něco zakazuje.
0: Tak to je krásný den strážců Národního parku a vlastně ten strážců přírody. Dodejme, že hlavně připomínkou těch, kteří vlastně při ochraně přírody zemřeli. O kolik lidí vůbec jde?
1: No ročně je to průměrně 100 až 150 lidí, je to dokonce víc než je všech strážců v České republice. Zatímco v Česku strážci narazí většinou spíš maximálně na ty opilé čundráky, v takové Africe je to mnohem větší drama. Organizované gengy pytláků chtějí slonovinu nebo z jejich pohledu cenné trofeje divokých zvířat, no a neváhají přitom namířit samopaly přímo na samotné strážce. Nelze říct, že by ta všechna úmrtí byla při přestřelkách s pytláky, jsou tam i autonehody nebo pády z výšek, ale podíl těch násilných smrtí je opravdu vysoký. No a právě těmito akcemi chtějí ostatní strážci vzdát obětem hold.
0: Jiří, děkujeme a my si budeme pamatovat, že 31. červenec mají svůj Mezinárodní den strážci přírody, tedy i ti naši odsud z Českého Švýcarska. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Petr Spálený a já už vás můžu pozvat ke zprávám. Petra Firstová vám v 15 hodin řekne to, že Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkup pozemků u jezera Milada. Víc tedy ve zprávách, budou tady ve 3 hodiny.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkup pozemků u jezera Milada. Policisté dopadli muže, který na Semilsku a Hradecku přepadl dvě pošty. V další vepřové paštice z Luhačovic může být botulotoxin, lidé by ji neměli jíst. Převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a vysoké teploty, 35 až 38 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Polská firma nabídla Ústí nad Labem odkup pozemků u jezera Milada. Podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO za ně požaduje zhruba 20 milionů korun. Radní ale doporučili zastupitelům jednat o ceně 7,6 milionů, která odpovídá znaleckému posudku.
3: Pozemky tvoří pás podél příjezdové komunikace v katastru Trmic a zasahují až do tělesa jezera. V minulosti tudy vedla železniční trať. Další parcely u Milady má svazek okolních obcí získat zdarma od státního podniku Diamo. O jejich převodu má vláda jednat zřejmě koncem letošního roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38-letý muž se jich na konci června a na začátku července dopustil v Koštálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnice ohrožoval zbraní, v pondělí ho v Královéhradeckém kraji zadržela zásahová jednotka. K činům se přiznal, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
2: Muži podle Sochorové hrozí až 10 let vězení. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a také ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod, varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřolt. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. Podle Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva.
1: Počasí.
2: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Jinak převládá skoro jasno až polojasno, odpoledne bude také přibývat oblačnost a večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 48. a 48,5 kilometrem u Lovosic stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané nákladní auto. Je tam neprůjezdný odstavný pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy v 15 a Petra Firstová. Díky za ně, pokud zůstáváte naladěni na Český rozhlas Sever, je tu pohodové odpoledne. Za chvilku se podíváme na zahrádky, já vím, že teď se většinou sklízí, ale pozor, třeba srpen může být docela dobrý čas na to i po druhé zasadit. Čeká nás také připomenutí obětí výbuchu v Krásném Březně, protože dneska je to přesně ten den, kdy v roce 1945 v Ústeckém Krásném Březně tenhle výbuch muničního skladu nastal a nastal také následný masakr německého obyvatelstva. Připomeneme si ho s Lucí Hejzlovou. Teď ale písničky, které nestárnou. Jiří Korn nebo Iveta Bartošová.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: 15 hodin a 12 minut. Tak a my míříme na zahrádky. Teď se hlavně sklízí, začínají dozrávat rajčata a hodně lidí srpen prostě považuje za sklizeň. Jenže z pohledu pravého zahrádkáře je tady ještě možnost dalšího pěstování. Je to taková druhá sezóna na záhoně. A právě o tom si Veronika Jaklová povídala s pěstitelkou Renatou Rokuskovou z Černěvsi na Rudnicku.
1: V podstatě pro přírodu je to takový, bych řekla, druhý nádech a pro zahrádkáře je to obrovská krásná příležitost na to ještě ze záhonu získat spoustu zeleniny, případně bylinek, květin.
2: Které druhy zeleniny se dají na ty uvolněné záhony vysévat ještě v srpnu?
1: Máme už v posledních letech poměrně krásně teplý a dlouhý podzim a kromě toho řada zeleniny se dá sklízet i během zimy. V srpnu můžeme využívat nejrůznější řetkvičky, řetkve, saláty, špenáty, můžeme používat čínské zeleniny, jako třeba pakchoj, takchoj. A já obvykle v srpnu ještě vysevám brokolici a fazolky. A pokud hned ze začátku není příliš silná zima, tak v podstatě řadu brukovitých salátů, brokolice, porky, cibule můžete sklízet i během zimy.
2: Čím se ty letní výsevy liší od těch prvních jarních?
1: Na jaře nám počasí přechází z chladného do teplého, což je pro ty výsevy výhodné, protože většina zeleniny, rostlin potřebuje příliš velké horko, kromě těch teplomilných. No a v létě to máme obráceně. Přecházíme z tepla do chladnějšího počasí, takže je potřeba si tam trošičku hlídat předpověď počasí. A co je hodně důležité, tak samozřejmě v létě vůbec nesmíme podcenit zálivku.
2: Jaké chyby pěstitelé kromě té zálivky nejčastěji dělají při tom srpnovém a zářijovém výsevu?
1: Je tam jeden velký rozdíl na většině zahrad, že na jaře obvykle vyséváme do připraveného prázdného záhonu, zatímco v létě na spoustě záhonů ještě nám dozrávají jiné zeleniny, rajčata, papriky, prostě máme tam ještě řadu věcí a máme tam třeba jenom místo mezi nima. Takže potřebujeme si to místo dobře připravit, stejně tak jako na jaře, odplevelit a hlavně potřebujeme vědět, do jaké velikosti a kdy nám ta zelenina, kterou chceme vysévat, vysazovat, doroste, aby se nám tam ty rostlinky vešly vedle sebe.
2: Takže musíme vzít v úvahu velikost té nové produkce.
1: Mohlo by se stát, že vlastně by se nám rostliny vzájemně utlačovaly a ve výsledku bychom nesklidili tolik, kolik jsme si představovali.
2: O zálivce už jsme mluvili, jak s ní správně hospodařit.
1: Nejlépe je zalévat večer, protože přes den se nám spousta vody odpaří. A pokud máme na zahradě problém se slimáky, tak pak bych doporučila spíš zalévat ráno, ale rozhodně ne přes den. A to, co je hodně důležité, nepoužívat studenou vodu, třeba přímo ze studně, to některým rostlinám opravdu nedělá dobře. A pokud máme možnost, tak vždycky je lepší zalévat rovnou na půdu a ne na listy, na rostliny.
3: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: 15 hodin a 22 minut, tu byli Kabáti a my teď v rámci našeho seriálu o příbězích měst a obcí zamíříme do Dubic a Dubiček. Takže pojďme pěkně na místo výletní s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Dubice jsou částí obce Řehlovice na Ústecku. Kromě nich patří k Řehlovicím i Brozánky, Habří, Hliňany, Moravany, Radejčín a Stadice. Dubice tvoří dvě propojené vesnice, kdy severozápadní část se jmenuje Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Ves byla založena ve 13. století. Poutní kostel svaté Barbory, místní mu říkají Dubický kostelík, byl postaven původně jako protestantský kostel roku 1570. Později byl přestavěn a do podoby, jakou můžeme vidět dnes, byl upraven po požáru v roce 1820. Od roku 1963 je kulturní památkou České republiky. Dubice a Dubičky jsou oblíbeným výletním místem. Nad Dubicemi najdete Dubický kopec, nedaleko je vyhlídka Mlynářův kámen a vrchol Výsluní. Na Výsluní se můžete zastavit na Derelově vyhlídce. Mezi Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín je od roku 2009 rozhledna Radejčín. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů musíte zdolat 97 schodů, ale ten výhled na Kletečnou, Varhošť, Radobíl, Milešovku a Sedlo a vidět je až na Říp nebo zříceninu hradu Kamík u Litoměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Za minutu už bude půl čtvrté. Dneska je 31. července a je tu jedno zajímavé výročí, totiž 81 let od takzvaného Ústeckého masakru. Připomínají si ho lidé v Ústí nad Labem i v Krásném Březně. Připomenu, že šlo o výbuch muničního skladu v Ústeckém Krásném Březně v roce 1945 a ten následně posloužil jako záminka pro vraždění německých obyvatel přímo na mostě doktora Edvarda Beneše. Toho pietního setkání, které dnes proběhlo, se zúčastnila i reportérka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kolik lidí se té piety zúčastnilo, co zaznělo od jednotlivých účastníků?
1: V ulici U Cukrovaru u pamětní desky připomínající české a německé oběti výbuchu se sešlo asi 50 lidí. Velkou část tvořili německy mluvící účastníci. Proslov tu měl primátor Jan Nedvědický z ANO, pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který současně vyzval k vzájemné toleranci. Byli tu také německý velvyslanec Peter Reuss, byli tu i pamětníci těch bouřlivých událostí roku 1945 a podle historika Jana Vondrouše tu celkem zemřelo 27 lidí. A bezprostředně poté následoval ten masakr na Benešově mostě, jak už bylo řečeno, v závodech Georga Šichta, akorát končila odpolední směna a právě na mostě se setkali tito němečtí dělníci s rozlíceným davem Čechů. Došlo tam k potyčkám a lidé byli schazováni z mostu do řeky. Podle Vondrouše tu zahynulo dalších asi 27 lidí. Jako připomínku obětí dnes účastníci piety symbolicky z mostu vhodili květiny do proudu řeky Labe.
0: Čím se ta letošní pieta liší od těch minulých letech?
1: Letos se do té vzpomínkové akce zapojilo i biskupství litoměřické, které tento rok vyhlásilo jako rok smíření Čechů a Němců v litoměřické diecézi. Další setkání v rámci toho smiřování Čechů a Němců se koná 8. srpna ve Svoru. Dnes ten program bude pokračovat v 6 hodin. Večer začíná ještě v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem mše svatá a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: To dnešní pietní setkání nám přiblížila Lucie Hejzlová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 15:07 dospívala Marta Kubišová a my se vracíme k pořadu Dáme řeč. I dneska dopoledne se vás Lenka Šubová ptala na zajímavé téma. Tentokrát jsme zkoušeli vyrobit vlastní sirup, likér z ovoce nebo bylinek a zavolala nám i paní Marie z Jablonce.
1: Višně z medu, co jsem toho dala tam hodně, tak po druhý už jsem dala jenom polovičku a bylo to výborný. Potom to bylo ovoce v rumu, takže do toho jsem dávala postupně, jak zrál ovoce, tak jsem tam dávala ovoce a zalejvala rumem. Pak to byl černý jeřáb aronie, to jsem dělala takovou jako šťávu s cukrem a trošku lihu, aby se to nekazilo. A potom to byl bezinkový kuličky, takový ty černý. Ty byly perfektní, to jsme si natrhali dva kýble a já pak jsem z toho udělala jako léčivý pití a tam se dával taky rum. Ještě bych vám chtěla říct jablečný ocet a pak šipkový a borůvkový víno a naposledy med, aloji a červený víno jako lék. To jsem voloupala teda aloji, co jsem si pěstovala. A muselo se toho brát malinko, či jo, ale bylo to hodně léčivý.
0: A nezapomeňte, v pondělí už se vrací váš stabilní pravidelný průvodce Zdeněk Lukesle. Po 9:00 typické letní téma, tak otrava z jídla, salmoneloza. No tak to se může o prázdninách stát a taky se to stává. Takže v pondělí se dostaneme k tomuhle.

0: dá.
1: Zpívala Lucie Bílá, pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My teď míříme do Liberce kolem Severočeského muzea, tam pokračuje obnova parku. A podle projektu by celkově měla trvat zhruba rok a půl, takže vlastně do letošního prosince. Park a takzvané náměstíčko před muzeem se stylově částečně vrací k původnímu návrhu, který vypracoval na konci 19. století rakouský architekt Camillo Zitte.
2: Pro samotné muzeum je minulost zdrojem poznání, takže když jsme začali připravovat projekt na tu revitalizaci muzejního parku, tak jsme vycházeli nějaké historické ikonografie a tu úplně nejstarší už vlastně nikdo nepamatuje z toho počátku 19. století a k ní se vracíme.
0: Přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
2: Aktuálně tady řešíme, že máme prostě takzvanou zasakovací dlažbu, kdy naprší, tak ta voda krásně zasákne mezi těma kostkama, ale to zase má své limity. Když tady pustíte na to těžký popelářský vůz, tak vám tu dlažbu zničí.
0: I proto je park navržený v původním stylu, doplněný o praktické moderní prvky. Jedním z nich bude třeba malá říčka před budovou muzea.
2: Už v tom 19. století navrhovali fontány, vodní prvky, bude to taková klidová zóna.
3: Z druhé strany muzea, v té zadní části, kam lidé následně budou moci si chodit odpočinout do parku, tak tady vidíme trochu skrytý příkop, kam vedou schody, a ten je věnovaný studentům technické univerzity.
2: A je to vlastně nová atypická scéna, spousta Liberčanů. Myslím si, že tenhle prostor nezná a není úplně malý. Doufáme, že se z toho stane mini scéna pro studenty Fakulty umění a architektury. Říká se tomu vlastně jako site specific umění.
0: Jak dlouho už se park a náměstí okolo Severočeského muzea opravuje?
2: Tak začali jsme někdy v červnu loňského roku. Od února letošního roku probíhají ty hlavní zemní práce, to odbourání toho schodiště. A to už teď v podstatě máme hotovo a probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzimu, aby tady probíhaly ty výsadby na přelomu listopadu, prosince letošního.

0: roku bychom měli být hotovi.
1: Jak celková oprava ovlivnila návštěvnost muzea?
0: Překvapivě máme lepší návštěvnost než loni. Vůbec jako návštěvnost neklesá.
2: Podle ředitele Křížka projekt počítá taky s původními keři rododendronů. Kvůli opravě je museli odborníci přesadit z přední části parku do té za muzeem. Celkovou opravu financuje Liberecký kraj. Náklady činí necelých 44 milionů korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

8 minut chybí do 16. hodiny, kdy vám Petra Firstová znovu přinese další aktuální zprávy. Novinky ze severu Čech nebudou chybět, meteorologové varují před nočními bouřkami. Podíváme se i na pláže jezera Most, které jsou přístupné všem návštěvníkům i během festivalu Ledy Troll. I to se dozvíte v 16 hodin ve zprávách.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Meteorologové varují před nočními bouřkami. Hygienici zhodnotili první polovinu letošní sezóny dětských táborů v Ústeckém kraji. Pláže jezera Most jsou během festivalu Let It Roll standardně přístupné všem návštěvníkům, nepatří do festivalového areálu. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy bouřky a teplotu do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Ve střední části Česka a na jižní Moravě můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
2: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun, žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
1: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové. Pláže jezera Most zůstávají v horkých dnech volně přístupné návštěvníkům jezera. Nepatří do festivalového areálu. Lidé přijíždějící autem jen musí počítat s parkováním ve větší vzdálenosti od vodní plochy. Na plážích jezera jsou desítky festivalových ambasadorů, kteří dohlíží na bezpečnost, říká ředitelka festivalu Let It Roll Mína Havlátová.
3: Ačkoliv ta pláž není jako součástí našeho areálu, tak se snažíme maximalizovat bezpečí pro ty návštěvníky, ať už naše, nebo zároveň samozřejmě návštěvníky z řad veřejnosti, kteří sem přijedou, a může to být tady trochu přelidněný. Se budeme snažit to co nejvíc hlídat a kontrolovat, aby všichni hlavně byli v bezpečí, to je naší zásadní prioritou.
1: Miroslava Koupka střídá na lavičce národního týmu španělský fotbalový trenér Santi Denia. Smlouvu má 52-letý rodák z Albacete, dvouletou z obcí. Jedním z asistentů Denii bude jeho krajan Pablo Amo.
0: Sport. Počasí.
1: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky a místy bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Masarykova. Srazila se tam dvě osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie a projedete tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
5: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
4: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

tméně bojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si čo si vrta v paneloch?

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkama, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam, tam docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi?
1: Marie. No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát, aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní posádka Humoriády, Marie Tomsová a Pavel Kučera, my vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek, říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je
4: František Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
3: A srdečně
5: zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mějte mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky, naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jestli jedno spojení, jak ta Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berona na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Papa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípa až na Hanou jste se dostala.
4: Pozdravujte Ivanovice na Hanách.
7: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko. Určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Mládka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko.
4: Magdalena.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských hlásů. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
4: Děkujem.
3: Máme zapsáno a děkujeme pěkně.
9: Děkujem.
3: Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to času po Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně,
4: Marie.
3: Naslyšenou.
10: Děkujeme.
3: se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No, to... Celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty. Jo.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať jí nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo Tyrl, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, ne. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, vy mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk, plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, to staví.
3: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kamaráde,
4: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým jinak pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějakých.
2: Pořád, pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého jasný herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to
4: no,
3: možná...
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.

0: Seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
1: Asi
0: takže
1: ne.
0: Jsem pro Chalupáře.
2: Dobře.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
3: No, prosím, jsem tady.
4: Co se stalo?
3: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
4: No, to tady je.
3: Hergot. To tady máte, ale nobl. No tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
4: No, to nevím.
3: Já myslím, v Bulharsku, ne?
4: Tak já půjdu postavit na to kafe.
3: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
5: Jako vy dva?
3: Jako zájezd.
5: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
3: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loď, to vám nic neříká?
5: Taky ne.
3: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
5: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
3: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě. Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
5: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
3: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
5: Pan Čihák.
3: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
5: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
3: Podle čeho?
5: Podle Shakespeara.
3: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kovada. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
5: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
3: Víte, no.
5: No, to musí být zážitek.
3: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
5: Ani ne.
3: Ale připaluje dneska, já mohu bych si udělat pohodlý takový.
5: Pánové se neznají, že?
6: Dobrý den.
3: Já jsem. Dobrý den.
6: Doktor Motl.
3: Já jsem...
5: Pozeď se, Jiří.
6: Děkuju.
3: Přivez vaši...
5: S panem Čihákem je velká legrace.
7: Ano, já jsem ho slyšel.
3: Řekla vám paní, jak jsem já si jim pomáhal.
7: No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
3: No, dovolíte.
7: Prosím.
3: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
6: No, nestýjte se.
3: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
5: Já to neznám.
3: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
5: No?
3: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
6: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl trapas, jak se
1: ano,
2: říká, že jo,
1: ano.
2: Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, Chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
1: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
2: Pan Adamíra.
1: Ano.
2: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěr.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujem za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech, dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Ústeckém kraji. Povodí Ohře dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu za dodatky ke smlouvě. V noci na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy bouřky a teplotu do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ústecký kraj mohou dnes večer zasáhnout silné bouřky. Podle meteorologů mají přijít od západu z Německa. Následovat budou po mimořádně horkém dni, kdy mohou teploty na Lounsku a Litoměřicku vystoupat až k 38 stupňům. Rizika spojená s bouřkami popisuje meteorolog Jan Hrubý.
3: Hlavním rizikem těch bouřek budou doprovázené nárazy větru okolo 20 metrů za sekundu. Hrozí izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lamání větví anebo i jednotlivých stromů.
2: Výstraha platí do zítřejší 2. hodiny raní. 90-tisícovou pokutu dostalo Povodí Ohře od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za dodatky ke smlouvě na závodní stravování. Rozhodnutí potvrdil předseda úřadu Petr Mlsna. Povodí postupně navyšovalo cenu za oběd, ale neprovedlo nové zadávací řízení.
4: Státnímu podniku hrozila víc než 500 000 pokuta, protože celkový objem dodatků dosáhl přibližně 5,5 milionu korun, včetně DPH. Pokuta je pravomocná, Povodí Ohře ji musí zaplatit. Bránit se může podáním správní žaloby ke krajskému soudu v Brně. Vyjádření Povodí Ohře Český rozhlas zjišťuje. Z Chomutova Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátku na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl.
1: Počasí.
2: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky a místy bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů, na severovýchodě kraje 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem došlo k nehodě dvou osobních aut v ulici Masarykova a dvě osobní auta se srazila také v Jílovém na Děčínsku v ulici Teplická.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Z Zprávy v 17. slyšeli od Petry Fidestové. Za chvilku si taky dáme zpravodajský souhrn. Čeká nás to nejzajímavější, co se dneska v kraji děje. A událo budeme jednak mluvit i o počasí a o těch hrozících bouřkách. A samozřejmě, že se podíváme také do Merboltic. Tam si představíme jeden velmi aktivní sousedský spolek, který má na svědomí spoustu kulturních akcí. Ale jak už jsme říkali, už za malou chvíli, tedy po písničce od skupiny Opět a Radeček, to bude zpravodajský souhrn. Dobrý poslech přeje Petr Beran.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ano, je tu poslední červencový pátek a stručně, jasně a přehledně zpravodajský souhrn od Petry Firstové.
2: Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Ta na louce u Dolského mlýna pořádala osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se dozvěděli zajímavosti z práce strážců a mohli si vyzkoušet své znalosti přírody. Více informací ze dne strážců přírody uslyšíte přibližně ve 17:45. Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Elišky Buřičové byly zjištěny jen dvě jednotlivé závady.
3: Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny.
2: Další informace přidáme zhruba v 17:30. Koupaliště v Oseku na Teplicku přeplnili poslední červnový víkend návštěvníci. Město proto zavedlo nová pravidla. Část kapacity rezervovalo pro majitele permanentních vstupenek. Zbytek vstupenek jde do volného prodeje. Důvody zvýšené návštěvnosti oseckého koupaliště přibližuje reportérka Jana Vitásková.
4: Podle nezávislého starosty Václava Krtka letošní návštěvnost v horkých dnech stoupá třeba kvůli zavřenému koupališti Koldům v sousedním Litvínově.
5: Za prvý extrémní vedra, za druhý zavřený Koldům.
2: Více informací uslyšíte v 17 hodin a přibližně 40 minut. Dva nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů odjeli z dolů Bílina. 10 tun železa míří do Brna, kde z něj umělci vytvoří sochu mamuta. Dílo se na počátku příštího roku vrátí do Ústí nad Labem, kde archeologové našli pozůstatky těchto pravěkých zvířat. Socha bude stát před krajským úřadem. ČTK o tom informoval mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.
1: Den v kraji, rychlý souhrn, díky za to Petře Firstové. My se za malou chvilku ještě podíváme podrobněji na kontroly hygieniků v Ústeckém kraji. Kontrolovali letní tábory, ale teď už nám zahraje Michal Tučný.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je tu odpolední den v kraji s Českým rozhlasem Sever. Zajímá nás, co všechno se zajímavého v kraji děje. Mimochodem 31. červenec, to je také den, mezinárodní den vlastně, strážců přírody. Ti naši z Národního parku České Švýcarsko uspořádali moc zajímavou akci, kde si lidé mohli simulovaně vyzkoušet třeba hašení požárů speciální technikou. A byl tam i náš reportér a samozřejmě si taky něco vyzkoušel.
1: No tak stříkání vody jsem nechal dětem, které si zkoušeli jak ruční pumpování z malých zádových vaků, tak motorovou ministříkačku instalovanou na terénní čtyřkolce. Tady už je ten proud, který mnohem silnější a s dětskými rukami dokázala ta hadice pěkně zamávat. Já osobně jsem strávil hezké chvíle při pozorování okolních skalních masivů teleskopem s 60-násobným přiblížením. Někde pod převisy by tam měli hnízdit draví ptáci. No, přiznám se ale, že jsem nakonec žádného nespatřil.
0: A co dalšího dneska strážci Národního parku přímo na místě ukázali?
1: No například svoje drony, ty jsou neocenitelné právě kvůli hledání případných požárů. Strážce Jaroslav Hocko mi říkal, že jich je poměrně dost, ani těch letošních se už nedopočítal. O většině z nich se ale veřejnost nedozví, protože jsou malé, podaří se je rychle uhasit právě i díky zmiňované mobilní hasící technice. Zajímavé bylo také vybavení aut, vedle jejich terénního pick-upu byly rozestavěné všechny věci, které strážci vozí. No a bylo tam všechno možné od kleští a pytlů na sbírání odpadků, i to je práce strážců. Přes plně vybavenou lékárničku, horolezeckou výbavu, různé nářadí, motorovou pilu, no až po různé sebeobranné prostředky. Strážci totiž nezřídka narazí na opilé lidi nebo skupiny v přesile, kterým se nelíbí, když jim někdo něco zakazuje.
0: Tak to je krásný den strážců Národního parku a vlastně ten strážců přírody. Dodejme, že hlavně připomínkou těch, kteří vlastně při ochraně přírody zemřeli. O kolik lidí vůbec jde?
1: No, ročně je to průměrně 100 až 150 lidí, je to dokonce víc než je všech strážců v České republice. Zatímco v Česku strážci narazí většinou spíš maximálně na ty opilé čundráky, v takové Africe je to mnohem větší drama. Organizované gengy pytláků chtějí slonovinu nebo z jejich pohledu cenné trofeje divokých zvířat, no a neváhají přitom namířit samopaly přímo na samotné strážce. Nelze říct, že by ta všechna úmrtí byla při přestřelkách s pytláky, jsou tam i autonehody nebo pády z výšek, ale podíl těch násilných smrtí je opravdu vysoký. No a právě těmito akcemi chtějí ostatní strážci vzdát obětem hold.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, Rádio

0: zpívala Hana Zagorová, my si teď popovídáme o počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Vám všem příjemné odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme si nejdřív povědět, jak to odpoledne teď aktuálně na severu Čech vypadá.
2: Aktuálně máme na obloze většinou oblačno, ale oblačnost nám bude i nadále přibývat a na stanicích aktuálně měříme od 32 až do 37 stupňů Celsia a co se týče ještě aktuální srážek, tak aktuálně se nám srážky vyskytují na jihu Ústeckého kraje. V současné době se jedná o přehánky a bouřku aktuálně máme v Krušných horách.
0: Vy jste na ty bouřky upozorňovali, platí nějaká výstraha, čili pojďme k tomu, jak se to počasí bude vyvíjet dál, dostaňme se až k sobotě.
2: Tak vypadá to, že jak jsem říkal, tak ta oblačnost nám bude i nadále přibývat a během večera a noci se nám na řadě míst budou vyskytovat přehánky a místy i bouřky a ty mohou být hlavně večer ojediněle i silné a právě v těch bouřkách hrozí nárazy větru okolo 70 kilometrů za hodinu a během noci velká oblačnost s přehánkami, ale kránu to vypadá, že by mohlo být přechodně i zmenšená oblačnost a co se týče ranních teplot, tak to vypadá, že bychom naměřili od 21 až do 17 stupňů Celsia.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Díky a naslyšenou.
2: A naschledanou.

0: Jsme v polovině prázdnin, je tu poslední červencový den, samozřejmě k prázdninám patří také letní tábory, no a k letním táborám zase kontroly hygieniku. Tak během července v Ústeckém kraji provedli hygienici na 30 kontrol táborů. Podle krajské hygienické stanice se zaměřili na stravování, ubytování a čistotu. A jak zatím tábory obstály, to shrnuje reportérka Kateřina Kučerová.
1: Tak dosavadní průběh letošní sezóny hodnotí hygienici jako klidný a podobný tomu loňskému. Tehdy za celý červenec prověřili téměř 50 táborů, zjistili 3 pochybení a rozdali pokuty dohromady za 3,5 tisíce korun. Letošní situaci přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Bořičová.
2: Při kontrolách byly zjištěny pouze 2 jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování dětí, a to při kontrole jednoho tábora. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun, žádný tábor nebyl nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
1: Hygienici podle Bořičové zaznamenali také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. Ten se neobjevil přímo na dětském táboře, ale na jiné podobné akci pro děti. Co obtíže způsobilo, teď zjišťují epidemiologové. Kromě táborů hygienici zkontrolovali také 6 provozoven, které jim zajišťují stravování a prošli 30 jídelníčků. Dívali se na to, jak je strava sestavená a jestli mají děti vhodný pitný režim. Pokud objevili nějaký problém, provozovatelům rovnou poradili, co mají změnit.
0: Kateřino, jsme v půlce prázdnin. Zrovna dneska to tak vychází, takže kolik táborů chtějí hygienici ještě v srpnu zkontrolovat?
1: Do konce prázdnin chtějí podle Bořičové navštívit ještě zhruba 15 táborů. Kontroly se budou vybírat podle předem připraveného plánu, ale reagovat můžou taky na aktuální hygienickou a epidemiologickou situaci. První souhrn za druhý prázdninový měsíc pak zveřejní 17. srpna. Konečné výsledky celé letošní táborové sezony pak představí na začátku září.
3: Den v kraji.

0: Vysoké teploty samozřejmě znamenají také vysoké návštěvy na koupalištích a plní pláže rybníků. Třeba v Oseku museli počet návštěvníků během letošní sezóny dokonce korigovat. 500 míst na oseckém koupališti je rezervováno pro držitele permanentek a hosty autokempu, no a 300 vstupenek jdou do volného prodeje.
1: Máme kapacitu 800 lidí a můžeme pustit 300 lidí mimo, co nejsou z Oseka a dojedou.
2: To znamená 500 lidí pro ty držitele permanentek a 300 ano. lidí si může koupit vstupenku.
1: Jo.
2: A už jste se setkali s tím, že by bylo jako plné, že by se někdo nedostal?
1: Od té doby, co jsou ty opatření, tak ne.
2: Letní brigádu v pokladně koupaliště má Nikol Jankovičová. Další dvojice studentů je tady jako dozor.
3: Tohle je tedy ta permanentní ano. vstupenka.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Bylo potřeba tohle opatření?
4: Bylo určitě, protože my jsme tady byli jeden víkend, sobotu a neděli. A tady lidi jenom stáli. Tady bylo tolik lidí, ale tolik, že se nedalo udělat tempo, opravdu. Takže se nedivím, že to takhle udělali.
2: Dagmar využívá v létě svoji permanentku prakticky denně. Je stálou návštěvnicí oseckého koupaliště. Irena přišla po letité pauze. V Litvínově, kde bydlí, město koupaliště opravuje.
6: Čistou náhodou jsem to dneska skončila a můžu říct, že to je tady úžasný teda. Nečekala jsem to, naposledy jsem tu byla, tak to vypadalo úplně jinak. Takže já jsem jako nadšená, spokojená. Na permanentku to teda nevidím zase.
2: Podle nezávislého starosty Václava Krtka letošní návštěvnost v horkých dnech stoupá třeba kvůli zavřenému koupališti Koldum v sousedním Litvínově.
7: Za prvý extrémní vedra, za druhý zavřený Koldum. Tam došlo k tomu, že kdyby jakoby jezdili jenom osecký, tak by možná ta kapacita toho koupaliště stačila. Bylo pro nich 1500 permanentek, samozřejmě všichni nejdou, že jo, na to koupaliště najednou. Ale protože přijel jako spousta lidí z Litvínova a z Duchcova, takže dokud nebude Koldum postavený tak, aby zase ještě jako uspokojil jedno město další, jo, nějaký 20 000, tak samozřejmě ty koupaliště v okolí budou pod nějakou náplavou tady těch lidí. No. Což je jako jasný, že jo, prostě ten přetlak tam bude. No.
2: Permanentku si může koupit kdokoliv, občanům Oseku na ní přispěje město. Z Oseku Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím, o co tíž.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: My se teď s Českým rozhlasem Sever podíváme na Děčínsko, konkrétně za skupinou lidí z malé obce na hranici Děčínska, Litoměřická a Českolipská. Její kulturní akce totiž přesahují daleko za hranice regionu. Je to Merboltický sousedský spolek a je kvůli tomu dokonce na seznamu aktérů pozitivní změny v takovém projektu Mozaika proměn regionu vědců z Ústecké univerzity. Ty aktivity Merboltického spolku představil i náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Jednou z těch aktivit je Sheep Hall Party, tedy hudební program v ovčárně. Už má svoji tradici a běžně ji navštíví i 150 lidí. Koná se právě dnes a večer tu nejprve vystoupí jazzové trio Veřejně nepřístupná vodní plocha jako hudební skupina. Vodní plocha hraje Navarovou, pak představí skvělou tvorbu Zuzany Navarové a hudební produkci dnes zakončí skupina Taking Off.
3: Jaké další akce v Merbolticích pořádají?
2: Je to hodně. Třeba Masopust, filmové promítání nazvané Krátký film v dlouhé vesnici, nebo akci Koza líhá ve chlívku. Sousedský spolek v Merbolticích funguje od roku 2011. Dali se vlastně dohromady mladí lidé, kteří se do vesnice přistěhovali a spolkovou činností chtějí pozvednout ten společenský život v obci. Už tehdy začali zapojovat i své děti a pro děti je i další část těch aktivit. Například dnes před tou Sheep Hall Party budou na jakémsi jarmarku prodávat své výrobky. Viděl jsem třeba náramky z korálku. Už příští týden pak do Merboltic zavítá putovní, kočovný spolek Kolohnát, uskupení složené z lidí chodících i pohybujících se na vozíku a zahrají představení Karlík a továrna na čokoládu. A to na zahradě a dvorku domu předsedkyně toho Merboltického sousedského spolku.
3: Kolik lidí je takhle aktivních v tom společenském životě? Kolik se jich v rámci spolku dává dohromady?
2: Ty konkrétní počty neznám, v rámci spolku je několik lidí, ale celá obec, která se vlastně táhne 4 kilometry podél Merboltického potoka, má asi 120 stálých obyvatel. Díky mimořádně dochovaným zhruba 90 stavením té takzvané typické lidové architektury byla obec roku 2005 prohlášena vesnickou památkovou rezervací. A vlastníci těch statků a podstávkových domů se vlastně rádi takto setkávají a udržují společenský život. Velkou podporu mají i ve vedení obce, která na činnost spolku finančně přispívá.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X, za 6 minut je tu 18. hodina, náš den v kraji končí, ale porce informací z Českého rozhlasu Sever určitě ne, protože za chvilku už je tu Petra Firstová a její další zprávy. Dozvíte se třeba to, že o víkendu mají ústecká koupaliště prodlouženou provozní dobu, tak si počkejte na 6. hodinu. Pěkný den přeje Petr Beran.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta, přinese déšť. Teploty ale výrazně neklesnou. Ústecká koupaliště mají o víkendu prodlouženou provozní dobu. Urbanistické modely města a fotografie demolic v Teplicích představuje nová výstava Teplického muzea. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy bouřky a teplotu do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřicích stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 39,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
0: I když bude pršet, lidé by se podle meteorologů dnes měli připravit na tropickou noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Tento víkend si mohou návštěvníci ústeckých koupališť Brna a Klíše užít prodlouženou otevírací dobu od 9 do 21 hodin. Od pondělí 3. srpna se ale obě vrátí k běžné otevírací době, a to od 9 do 20 hodin. V systému Munipolis o tom informovalo město Ústí nad Labem. V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška otevřená výstava o stavebním vývoji města ve druhé polovině 20. století. Představuje urbanistické modely města, které muzeum získalo od zrušených institucí po roce 1989, a taky fotografie z rozsáhlých demolic městských částí, říká kurátor výstavy Jindřich Zajíc.
3: Ty tady prezentujeme, je tady zhruba vystavených kolem 250 fotografií plus 9 základních urbanistických modelů těch nových výstaveb, které zachycují výstavbu jak v centru, tak vlastně na Bílé cestě, Nové Vsi, Trnovanech i vlastně částečně v Šanově.
0: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají.
4: Ta situace by se měla zlepšit nějakým způsobem. Na tom všichni pracují. Sport.
0: Novým trenérem české mužské fotbalové reprezentace se stal poprvé v historii zahraniční kouč. Španěl Santi Denia, který dovedl výběr své země na olympijských hrách v Paříži ke zlatu, podepsal s vedením České asociace dvouletou smlouvu s opcí.
1: Počasí.
0: Meteorologové dnes varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky a místy bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově došlo k dopravní nehodě v ulici Mostecká. Srazila se tam dvě osobní auta. Na místě jsou záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Páteční večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever začínají a vy už si můžete volat o svoji muziku. Telefonní linku znáte 475 212 212 anebo můžete napsat na naší e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz. A začínáme e-mailem. Prosím, zahrajte paní Lindě a panu Herbertovi do Halbronu. Písničku Pro radost jim posílá kamarádka Jana.

0: Páteční večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever jsou opravdu mezinárodní, protože tahle píseň, ta letěla do Německa, ale my s Pavlem, který teď volá, zůstaneme u angličtiny svým způsobem, protože se dozvíte, kam až daleko poletí ta další písnička. Pavle, hezký večer. Hezký
1: dobrý
0: podvečer.
1: Večer, děkuju velmi moc za možnost poslat písničku a jestli dovolíte, abych mu řekl jednu dvě věty v angličtině. Hello Stevie, I would like to send you my regards about my song about Massachusetts for you, because I thank you very much for your message and report by email, which I received yesterday from you, for me. Thank you very much and I wish you a nice day in next days.
0: Tak Pavle, a teď pro ostatní, ještě myslíme ještě na ostatní, kam teda za tím Stevem, jak daleko ta písnička poletí?
1: Poletí k Stevemu do Lincolnu, to je ve státě Nebraska v USA. A jo, a přitom rád bych to poslal třeba ještě Božence do Žadce a Jarmile do Nusí a všem ženám, kterám se teď na písničky líbí.
0: Takhle to jsme opravdu už obsáhli půlku světa. Tak Pavle, já písničku připravila, vám děkuju za hezké překvapení, doufám, že Stevie bude mít velkou radost a těším se příště naslyšenou.
1: Děkuju moc a přeji hezký večer.

0: se vracíme na sever Čech s Českým rozhlasem Sever a písničky na přání pokračují s Honzou. Hezký podvečer.
1: Krásný letní páteční podvečer, přátelé a kamarádi. Zdravíme vás z Vlkavy od našeho stánku. Takže já bych chtěl dneska poslat písničku Mikulecká dědina od Jožky Černého.
0: Dobře.
1: Švadbence Božence do Žadce. Haničce a Harimu do Bíliny.
0: Dobře.
1: Karlovi a Milence do Prahy na jižní město.
0: Ano.
1: Mojí mamce, která tady vedle mě sedí, popíjí vínečko. A všem prostě, kterým se tato písnička líbí.
0: Dobře, tak ať se líbí i vám. Mějte se krásně, hezký večer přeju.
1: Tak Jevičko, hezký večer. Nasle, děkuju.
2: Mikulec.

I dál můžete volat do písniček na přání Českého rozhlasu Sever a vybírat si muziku. Telefonní linku znáte 475 212 212. Teď volala Eva, utekla mi od telefonu, to mě moc mrzí, protože jsem se s ní chtěla pozdravit do vysílání. Eva vybrala písničku od skupiny Nazaret a je to pro všechny, kterým se líbí. Takže Evo, zdravím a třeba příště zase zavolejte.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever zdravím další posluchačku, naší věrnou volající Marii. Hezký podvečer.
1: Děkuji nápodobně, hezký podvečer vám a všem posluchačům a prosila bych zase pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače, písničku od Lucky Bílý, Obyčejná holka.
0: Tak a já ještě na Marii prozradím, aby to nebylo tak stručné, Marie, já vás hned tak jen tak nepustím dneska, protože jsme tady už říkali, že vy tam krmíte kočičky a ješky a teď ještě máte jednoho kamaráda na zahradě. Tak koho tam ještě máte nového?
1: Krtka!
0: Ano. Ano, přesně tak.
1: Krtej, nádherný čumáček, no prostě kratonky, pacinky, krtek.
0: Tak nevím, jestli se vy ostatní radujete z krtka, ale Marie, ano, proč?
1: Protože mi rejpe hlínu a mám do čeho přesazovat kytky.
0: Přesně tak. Takže ve všem najde Marie vždycky něco pozitivního. Tak ano, jo, tak já už vás nebudu zdržovat od přesazování a posílám Obyčejnou holku od Lucie Bílé a mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkuji nápodobně a třeba mezi.
0: Děkuji.

0: A 2 minutky po 6:30 už v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever přivítám dalšího volajícího. A je to Jarmila, hezký večer.
1: Hezký večer, Evičko.
0: Tak co si dáme a komu to dáme?
1: Tak dneska bude zpívat Jennifer Rush teďka a písnička se jmenuje The Power of Love a písnička poletí k Teplicům Hance a Hinkovi, Hanice básnice a jejímu manželovi Harimu do Bíliny a Stehelčovákům. A potom, jestli můžu, tak ještě bych to poslal, volal dneska Pavel z Kostelce, tak Pavlovi z Kostelce nad Labem a Honzovi z Vlkavy a jeho mamince. A jinak všem ostatním, kterým asi nechávám zahrát. Dobře. A písnička je i pro vás, Evičko.
0: Tak my všichni děkujeme Jarmile a děkujeme taky za zavolání. Mějte krásný večer a příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Jarka Skladná se taky dovolala do písniček na přání. Jaruš, hezký večer vám přeju.
1: Dobrý večer vám a všem.
0: Děkujeme.
1: A přála bych si zahrát písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
0: Dobře. Tak to bude...
1: No, to je vzpomínka na moji první lásku.
0: Aha.
1: A to už je moc a moc let.
0: Ale nezapomněla jste, tak.
1: Ne.
0: Nezapomněla jste, takže já vám přeju krásné vzpomínání při téhle písničce. Užijte si to.

0: Tak to byla pohádka mládí a na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání. My už víme, co budeme hrát dál, protože už je vybráno. Dovolal se František. Hezký večer.
1: Hezký večer z Kralup nad Vltavou. Přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: My děkujeme. Už u vás prší?
1: Kdepak. Je to tady takový pošmourný, ale... Já tomu nevěřím, tady se to vyhýbá nějak.
0: Jo, takhle, no tak budeme si aspoň hrát něco hezkého. Co si zahrajeme?
1: Bude Kamil Střihavka, Cesta vzdálená a přeji všem hezký zbytek dne a hlavně ve zdraví a nespáte se na sluníčku moc. Mějte se hezky, díky.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Naslyšenou.

Země vzdálená v podání Kamila Střihavky a skupiny BSP končí a pomalinku taky končí páteční večerní písničky na přání na Českém rozhlase Sever. Ale ještě dorazila jedna prosba e-mailem. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Sever. Prosím vás moc, zahrajte moji oblíbenou písničku Goodbye My Love. Všem přeji hezký poslech a vše dobré. Martina z České Kamenice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Ústeckém kraji. Z uhelných strojů z bíliny vyrobí umělci v Brně sochu mamuta. Stát bude v Ústí. Město Česká Lípa za 4 roky pohřbila na vlastní náklady přes 100 lidí. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, přehánky, místy bouřky a teplotu do 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Ústecký kraj mohou dnes večer zasáhnout silné bouřky. Podle meteorologů mají přijít od západu z Německa. Následovat budou po mimořádně horkém dni. Rizika spojená s bouřkami popisuje meteorolog Jan Hrubý.
2: Hlavním rizikem těch bouřek budou doprovázené nárazy větru okolo 20 metrů za sekundu. Hrozí izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lámání větví anebo i jednotlivých stromů.
0: Výstraha platí do zítřejší 2 hodiny raní. 2 nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů odjeli z dolů Bílina. 10 tun železa míří do Brna, kde z něj umělci vytvoří sochu mamuta. Dílo se na počátku příštího roku vrátí do Ústí nad Labem, kde archeologové našli pozůstatky těchto pravěkých zvířat. Socha bude stát před krajským úřadem. ČTK o tom informoval mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký. Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na takzvané sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
3: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
0: Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a zdravotní potíže. Řidiči by podle Neřolda měli často zastavovat, pít hodně vody a řídit jen pokud jsou dobře odpočatí.
1: Počasí.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Platí také výstraha před požáry a je vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně na většině území přehánky a místy bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ustávat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Opletalova. Srazila se tam 2 osobní auta. Na dálnici D8 mezi 61. a 60. kilometrem u Řehlovic stojí ve směru na Prahu porouchané vozidlo. Projíždějte tam s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Teď máte, milí posluchači, pár sekund na to, abyste si vybavili, co se vlastně skrývá pod významem slova certifikát. Tak přemýšlíte, co to všechno může být? Ono, tohle slovo je v poslední době docela frekventované a módní, dá se říct. Víte, paní magistro?
2: Máte naprostou pravdu.
1: No, tak teď už váš čas vypršel a my teď řekneme, co může certifikát znamenat. Tak mě napadá nějaký takový klíč, vstupní klíč, který mě umožní přístup třeba do různých počítačových systémů.
2: Tak ano, to je v souvislosti s počítačovou technologií a všemi těmi ověřováními ve virtuálním prostoru. To je jeden z dnešních frekventovaných významů, ale jinak platí stále ten původní význam, protože slovo původně je ze středověké latiny, ze slovesa certificare, což znamenalo potvrzovat. Certus znamenalo jistý. Takže význam je osvědčení, potvrzení, průkaz a podobně.
1: Asi si říkáte, proč je to slovo tak módní? No, zkoušel jsem na to přijít, paní magistra určitě taky, a asi jsme se shodli na tom, že ono evokuje takový respekt a takovou vážnost trošku, než třeba nějaké obyčejné české slovo jako heslo nebo osvědčení.
2: Tak, dneska je velice módní, řekněme, i v dobrém slova smyslu, dělat si různé kurzy, získávat různé znalosti, vědomosti a podobně. No a pravděpodobně jim váhu dává právě to, že k tomu dostaneme ten certifikát, to potvrzení, to osvědčení, že jsme něco absolvovali, že něco extra víme. A já, když jsem se dívala, za co všechno a kde se vydávají certifikáty, tak jsem byla až překvapená, protože třeba certifikát může dostat bývalý kuřák nebo životní kouč a mentor.
1: Já jsem zase viděl kurz certifikované lektorky školy pánevního dna.
2: Tam dokonce za to dáme až 15 000 korun za ten certifikát.
1: No a certifikovaný projektový manažer za 28 000, taková písemná zkouška.
2: No, nekupte to.
1: Vánoční dárkový certifikát, to bude aktuální už za pár týdnů.
2: Myslím si, že ano. A bude to mít váhu.
1: Tak bohatého Ježíška dopředu.
2: Děkuji, může být i bez certifikátu u nás.
1: Určitě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Už 31 let působí v Kravařích kruh přátel Německa. Jeho předsedkyně Pavla Kniblová je zároveň projektovou koordinátorkou shromáždění německých

0: Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch dieses Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Pschibyl. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowitz, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Pschibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße drauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nehme an, ein Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen, an die Wand, und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen, und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt, mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch, und da musste ich mich auflegen und musste mich ausziehen, und bin da ausgepeitscht worden, und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter. Auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Reunionehaus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn auch geschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablonz eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch mein facettenreiches Leben vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem Socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil Finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 8 desítek amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka. A to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno a zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
11: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
11: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam
1: chodí lékař.
0: Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
2: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
3: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
4: Už tím zase začínáte, Kelišová.
3: Toť, pořád to ukazujem v televizi, že se tady pirou.
4: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
3: To je jedno, to je taky od I.
5: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
2: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu, jak do plochy, tak do výšky. A tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
5: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
2: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
6: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
5: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
2: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma až brdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
7: Vesele a zdravě.
1: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
1: že jo?
0: Tak jako tam.
1: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
1: No ať.
0: Aspoň by jim to...
1: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
1: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme? A pak
1: nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak. A to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdravý Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílejí vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím, takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři.
1: Ano.
2: A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Tak máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám
1: opalovat. Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tomto horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dejchá pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
0: Dobrý den.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět na tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: A je to důsledek těch veder. Doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
1: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
0: lidi. Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
2: Tady Jirka, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
0: ano,
2: kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
0: ano,
2: kyslíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
0: Ano.
2: Bylo to opakovaně.
0: Ano.
2: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
0: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
2: Je mi 71 let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
0: A berete nějaký lék na odvodnění?
2: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
0: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
2: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi,
0: ano,
2: na tlak.
0: Ano.
2: Beru.
0: No, dobře. Mrkněte.
2: Rivodaron. Rivodaron. Jo.
0: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
2: Jo, čili nedostatek tekutin.
0: Ano,
2: myslíte?
0: Evidentně. Mhm.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně rosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tedy?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledovat. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů. Skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22-letému mladíkovi, když potkal 17-letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce uša. No, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole, Jelínková.
4: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém?
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně. Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu. A když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se ho držet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, a za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no, tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánum, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo. Tak, já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně a byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak, to, tak jsme asi po roce, no.
3: Co jste mu na to řekla vy?
5: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundával, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no podasí jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní era. Já jsem věřící, Eva taky. Takže to bylo takový sváteční a mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je po tom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, jo, o tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl, no.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
5: Ona sama ne, vy jste počali.
4: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
5: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
4: Prostředí. Pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
5: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
4: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
6: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
4: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
5: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
6: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
4: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
5: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
6: Ano, holky jsou opravdu hodné. A ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už. No tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo. To je dobře. Já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
6: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici, vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
5: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
6: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo, to. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
4: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
5: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumila, Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se a řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím. Funguje to nějak takhle?
6: Ano, určitě, to je právě, že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
5: Je ten život lehčí ve dvou?
4: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. Takhle, no.
5: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti?
6: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
4: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehna.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme mockrát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tak budem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu
5: i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, jak vnímáte.
2: A že je pozdravujem.
3: Děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teď.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.

0: Každý týden. No někdy dvakrát, no, podle toho, jak přijdou děti taky.
1: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
2: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
1: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
2: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
1: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
0: To jo, to nadává taky. To, když nás někdo předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
1: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
0: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
1: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem, lavička nebo tak?
0: Lavička, na lavice.
2: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
1: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
0: Manžel.
2: Asi já.
1: Asi?
2: Ne, určitě.
1: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
0: Oči bych řekla.
2: Obličej.
1: Jak líbá?
0: Normálně. Dobře.
1: Jakým stylem líbáte?
2: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo. Ale dřív, no tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo. To já zase ne, já jsem taková jak slepička. Ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi po 60 letech společného života.
5: Jak se k sobě chovají a dokáží si dělat radost?
2: No, my si spíš děláme takový, jak bych to řekl, ne schválnosti, to neřekl, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
1: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
0: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
1: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
0: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no tady odsud. No.
2: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
1: Jste jí utancoval.
2: No, tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancu s Evou, teda to je pravda, jo.
1: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
0: No, tak já nevím, není to tak dlouho, byť. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
1: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
2: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
1: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
0: Ano, aby jsme poznali tady tu lásku,

0: A s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
1: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
2: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdeme a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
1: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
2: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct, nebo prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda. No.
1: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
2: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl. Jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. Stačí. A ví druhej, co to znamená.
0: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
1: A milujete Evu?
2: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
0: Máme se rádi a jsme šťastní.
1: Jste šťastný, že ona je šťastná?
2: Ano, ano.
0: No, mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no, protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
2: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no, prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny.
7: Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: «Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. Zbohem, milá Rusy, zbohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Halo, to musíme tam dolů ohlásiti, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není. A přitom vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem a nažhavíš,

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor. Na slunce. Du soleil. De l'eau. De l'eau.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrová-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků

0: není snad ani básníku, nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčků, zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
1: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až sen k 1000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prytěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
0: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
1: Disolé, dolů, dolů.
0: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal.

0: přijeli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než lidi to Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše dva lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste napříjmu. Přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. Společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce. V podstatě relativně dá se říct za chvíli. No ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách. A otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli, co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty, byli jste hlídacími babičkami a dědečky a jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuji mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou pro vás?
1: Na tu polovinu. Taky vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australii. Open, že jo, to by bylo úplně jako jistý.
0: No.
1: To by máme příjemný, říkám, odehraju 10 minut a já by tam hned sadecká. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, a nebo brzo ráno, musíte si dát budíka vystřelit z postele. No.
1: Takže ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v Country Rádiu na jejich 35. narozeniny.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on dva tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to mám se moc těšit, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně, že veškeré všichni moderátoři jsou nějak hudbě mír nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: V vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí, k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí naši posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet, takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší.
0: Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také na chatu, tady kousek Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prýma.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Hradě, ano, přesně tak.
0: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já jsem asi ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. A my celý týdny se pak sucho a to je to špatný. No, s tou
0: uvidíme.
1: Musíme se nechat překvapit a přát, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: Tak to je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jitušku.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jitušku, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nad standardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita.
0: A no
1: teďka
0: to
1: vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: Tak no, nebylo to zrovna na kolo, na pěší tury, no, asi tak.
1: Na pěší tury. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. Na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, no. Pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, tak když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy,
1: bojím.
0: Abych to viděla na vlastní oči někdy, dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško, zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Napodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jitušku, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vždy, vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam.
1: Jo?
0: Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned
0: krása.
1: Z té řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás, Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No, tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycají zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším, nebo pokouším uvěřit.
1: Tak to můžete vytvrtavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila jako a to už je 3 roky. Asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, aby se měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když jedu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu i utopit.
0: To by nebylo dobrý.
1: Ale jinak je tam parádně koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jako, že máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak jsem se, jinak chci teda pozdravat linkaře, paní Ludmilo z Brna sympatiačku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem s klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čtem z Bible, pak se studuje a to. A je to taky zajímavý.
0: Zkrátka, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, nabravoval. To už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal, no. Takže sleduji mravence, mám proced, a když to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano. Jo.
1: Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil, jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádi mě s paní učitelka i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to a strejdo, on je mal moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuju za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, co jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: Já zítra jedu na výlet teď do Nového Města.
0: No.
1: Protože mám tady sestranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo? Takže jsou to 2 sestranice a bratrany s rodinami. Takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat, hlavně mít teplo na zádech.
0: Mhm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned záně.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo, Jarče.
1: I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko. Ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím. Tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletů, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří. Prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském.
0: Mm-hmm.
1: A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do klub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchýně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby schánali, že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten bude teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra,
0: jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo, jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou.

0: web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic, tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny, Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit, no a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejsek je můj spokojený. Není tak horko, ani to, mě ne.
0: To je dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, i když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte. Mm-hmm. Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: jo? 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak se četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a no jen k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si úplně.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já jezdím už, poprvé se tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Diankou, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lidám kolem lidí. A co jsi dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jste mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to, a já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou nevytopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokutu, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježíš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi. Napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů
0: a všeho. Když to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to. Ano, přesně tak. Přesně,
1: všichni nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju, přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste se nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
0: Mhm.
1: Tak jsem zvědává.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je. Tak jo.
1: Na to se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
1: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc teplou a ty už dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. Mm-hmm. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu ovlaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To jsem byl svajvák.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin, si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jindy tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano.
0: To je krása, to nádhera, jako průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její jazyk je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujem, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově. No.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je. No. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těchto dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Tam je dusno a já jsem mě blbě nejsá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata, pravnoučata.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano.
1: Většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já mě trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte složitější.
0: Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Zůstala jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátel nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte? Tady se já jsem ten pečovatelský domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny, tak to se
0: bojíme. Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mi to nevadí.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si posníma o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď.
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt tady v té pečovatelce.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel já už jsem na vozíku,
0: že se nedá výjít ven a tak to je blbý, to je špatný.
1: Nemůžu vůbec tak nic nenadělám, ale to chci říct, ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je, to je pravda. Protože já jsem bývala v Černé vodě a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, ženatýho v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Že ta dělá v domově. A v normálním domově dělá. Teď už je na dofodě. Olina a tak brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě a dělají si tam přátelama ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor a brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal měl jenom on, že. Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě, tak se mají jak prasata, jak se říká. Ale já mu to přejdu za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ně vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: kde. Mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně peně stalo.
0: Jo.
1: To by mě navratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozorují ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, jo, jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuj, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříků než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum teda. Tady,
0: no dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: problém?
0: Nemám
1: žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, jo, jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě
1: navíc,
0: jo? Ano, tam
1: je příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo, jo, jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme, máte nás, vy už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu, právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat,
0: no,
1: takže tak
0: pán,
1: kolem té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako ve velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že na mě opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu se starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím si se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší,
0: najdete
1: co může
0: si
1: existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, na už končím, už jsme přejání ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání, ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říkám, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to také povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení ze školou, že si můžeme udělat nárok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: To u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hrad.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou ruši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuji. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola, Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne, jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden. No
0: to krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Vás prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce, promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno, soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na Venol beriš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždělo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Mirečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on říkal, neřvi hajzle, řvi do zvíru. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravej z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prílék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
5: Jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Řekni, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivní.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
5: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobnout,
5: no. Ale ty máš...
4: No já ho stejně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám
5: to.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv, nebo těch pár kytek od lidí?

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Co? Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Líková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano, ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Přišel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štíp, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
4: Utonutí!
3: U vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
3: je tady. U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Ausgerechtne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi kolky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: No, prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
4: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat, jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
7: Neuvěřitelné.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá,
5: nastavte. Vraťte mi pravítko, vy jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
5: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: ještě žiješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudně podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou zničení z takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a podruhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a podruhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
2: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
2: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
2: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
2: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
2: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
2: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monology, zdravíme i patology, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, urej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: další, prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košíky si, pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to dosti pořád vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsi vlastně lék.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, ti říká, uklidni se.
1: Novoty,
0: já tě odpnu.
2: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel?
1: Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: No. Sestřičko!
3: Vy jste pan doktor Blažej?
4: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
4: Ino.
3: Ano.
4: Ano, Ino.
3: Co ano?
4: Co asi ano, Ino?
3: Ne.
4: Ne, ano.
3: Ne, ne.
4: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to usítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Domočkáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nejste žádný doktor. Na tož byla, že vy jste u mě normální cvok.
5: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
5: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
5: A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům poslední době vůbec nerozumím.
5: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
5: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
3: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
5: Co prosím?
3: Abyste mu dal tu injekci.
5: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
2: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
5: Jak to?
2: Holky nepřišly.
6: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
2: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
6: No?
2: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
5: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás? Co?
7: Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on nechce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žive jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bedne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady lekouce.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žnuf.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora a jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Aj, komár, tyjo. Mami, prosím tě, prokádruje mu až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby vyhověl všem. A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovatý bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos, prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, jako zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů

0: Ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá. Taky je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední, a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.